9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

0: Tati, a jaké to bylo v těch devadesátkách? Pořád se o tom někdo baví, že to prý byla divoká doba.
1: No to víš, že jo. Klidně se posaď, Barunko, já ti o tom něco povím. Nosili jsme flanelové košile, za kofolu jsme dali 10 korun a z rádia hrála parádní muzika.
0: A jaká, tati?
2: Prosím tě, Jarine, můžeš jí pustit něco normálního?
3: Jasně, že ano. A to už během následujícího víkendu, ve kterém se vrátíme právě do devadesátek. Zlaté období grunge, industriálu, alternativního roku či počátku nu metalu. Víkend v devadesátkách. Nejsme jen rádi.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

zabavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rokový

Lásky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Just Rock natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlazení.
4: Rádio Just Rock.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Rádio Čas Rock.

Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok. Čas Rok. Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: Týden uběhl jako voda a proto opět otevíráme dveře rebelského baru. Zároveň vás zdraví dvojice Ivo Raška a Tomáš Michalík.
1: Těšili jsme se na vás. Dnes to bude o jednom velkém návratu. Přesně řečeno o 20 let.
0: Napadlo nás zavzpomínat zrovna o dvě dekády zpátky a připomenout si, co se tenkrát odehrálo v hudbě.
1: Třeba v březnu roku 2006 se na pódia vrátili Alice in Chains, což byla první velká aktivita od smrti Liana Steelyho.
0: Objevili se také na několika festivalech a třeba na slavném Rock am Ringu se na pódiu potkali i s Jamesem Hetfieldem. Výsledkem byla společná verze hitu Wood,

0: První klip dnešního rebelského baru máme za sebou. Ten další sice sám o sobě z roku 2006 nebude, ale s letopočtem souvisí.
1: V daném roce vznikla velká řádka kapel, které dneska můžeme považovat za globálně známé.
0: Namátkou třeba Ghost, Whitechapel, Asking Alexandria.
1: No i já ještě mohu předhodit jména jako třeba Heaven and Hell, Van Canto nebo Black Veil Brides. Ale my se zastavíme u úplně někoho jiného.
0: Oproti ostatním zřejmě méně známá, ale proto jsme tady my dva, abychom vám taky něco doporučili. Tahle partička pochází z Dánska a jmenuje se Vola.
1: Dali se dohromady přímo v Kodani a fandové progresivního metalu budou vědět, o koho se jedná. Zatím vydali 4 ofiko desky, no a my si dáme ukázku z té třetí.

0: Sledujete nové vydání Rebelského baru, kde se dnes vracíme do roku 2006. Samozřejmě vycházely i desky v zahraničí, ale i u nás. Třeba v prosinci to byla jedna velmi očekávaná od kapely Kabát.
1: Pánové navazovali na úspěšnou Dole v dole, takže očekávání byla vysoká, ale povedlo se. Deska byla chválena a dodnes bývá označována jako jedna z nejoblíbenějších u fanoušků.
0: Nacházela se na ní třeba píseň Malá dáma, se kterou nás později Kabáti reprezentovali na soutěži Eurovize. No, asi se tenkrát někdo myslel, že půjde napodobit Lordy, protože ti Eurovize vyhráli právě v roce 2006.
1: No ale zpátky ke kapele Kabát. Úspěch slavil už první singl Burláci, který si dáme právě teď.

0: Zatím jsme dnes v Rebelském baru řešili, co nového nebo staronového se v roce 2006 objevilo.
1: Naopak pro některé byl rok 2006 taková konečná nebo ohlášení pauzy. A tím máme na mysli kapelu System of a Down.
0: Pánové oznámili, že se sice nerozcházejí, ale kapelu nechávají na chvíli u ledu, a to na dobu neurčitou. Ono to vlastně trvá do dnes.
1: To je pravda. Je to kapitola sama o sobě. Nicméně, ještě v tom roce stihli pozbírat i nějaké hudební ceny, včetně Grammy. Oceněn byl výkon za píseň Biop, jinak zkrátka pro Bring You Out Bombs.

0: tuto chvíli zavzpomínáme na jeden zajímavý televizní projekt, který začal právě v roce 2006. No a postarala se o něj stanice VH1.
1: Jednalo se o takzvané VH1 Rock Honors, kdy se každý rok vzdával hold kapelám, které zásadně ovlivnily rockovou a metalovou historii.
0: Hned v tom prvním ročníku došlo třeba na Kiss, Def Leppard, Judas Priest a také na Queeny. No a nechyběly u toho hvězdní hosté ani kapely samotné. Třeba takovou poctu Judas Priest odehráli Godsmack.
1: A parádně. No a když došlo na Queen, pak se na pódiu objevili Foo Fighters, kteří sami jeden kousek odehráli, ale potom se k ním přidal Brian May, Roger Taylor a také Paul Rodgers.
0: Společnými silami následně odehráli krátký set, no a my si tenhle ten okamžik můžeme i připomenout.

0: Rebelský bar pro tento týden už budeme muset zavřít, protože je na čase.
1: Ano, ano. Dneska to byl takový návrat o 20 let zpátky, konkrétně tedy do roku 2006. Hudebně se toho odehrálo velmi mnoho.
0: Takže spousta věcí zůstalo takzvaně na podlaze střižny. Ale na jednu událost ještě dojde, respektive na desku, která v tom roce vyšla.
1: V březnu 2006 vydala kapela OMP svou devátou desku. A můžeme říct, že právě v tomto období členové zažívali své nejúspěšnější období.
0: Když se takhle po letech ohlédneme, tak se dá souhlasit. Tenkrát byli ve formě a samotná deska Glaube, Liebe, Tod to později dotáhla na status zlatá deska.
1: Takže poslední dnešní píseň je tady, no a my vám děkujeme a budeme se těšit zase příští týden.

0: Havířov opět nabízí svým občanům možnost zapojit se do rozvoje města. Celkem 5 milionů korun bude investováno do projektů, o kterých rozhodnete vy. Takže pokud vám záleží na dění v Havířově, můžete hlasovat, kam tyto peníze půjdou. Více informací o projektech a možnostech hlasování se dozvíte na www.havířov-city.cz v sekci Participativní rozpočet nebo na Facebooku města. Hlasovat můžete do 15. května.
1: Tati, a jaké to bylo v těch devadesátkách? Pořád se o tom někdo baví, že to prý byla divoká doba.
2: No to víš, že jo. Klidně se posaď, Barunko, já ti o tom něco povím. Nosili jsme flanelové košile, za kofolu jsme dali 10 korun a z rádia hrála parádní muzika.
1: A jaká, tati?
3: Prosím tě, Jarine, můžeš jí pustit něco normálního?
4: Jasně, že ano. A to už během následujícího víkendu, ve kterém se vrátíme právě do devadesátek. Zlaté období grunge, industriálu, alternativního roku či počátku nu metalu. Víkend v devadesátkách. Nejsme jen rádi.

zabavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu od

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok. Čas Rok. Už dál nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Čas Rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlazení.
0: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

0: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

rodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď Rádio Čas Rock a buď ve hře. Do

0: je to tak, rokeřiska naše. Kdo ladíte vlny Rádia Čas Rok, tak vězte, že máme 5 minut před 9 raní. No a Guano Apes vám jasně dali najevo, co byste v těchto chvílích měli udělat. Otevřít své oči. Kiki Střelcová vám ze studia Rádia Čas Rok přeje krásné první květnové sobotní ráno. Venku máme nádherně, no a před náma je opravdu skvělý den. Čeká nás toho minimálně tady na Čas Roku opravdu hodně. Je se na co těšit, pokud i vy máte nějaké plány, návštěvy, výlety, procházky, tak určitě si toho užijte, protože to počasí na to dneska bude naprosto ideální. Jak bude dneska venku, tak na to se víc dopodrobna mrkneme po 9. Teď už muzika, kterou vás budu probouzet. No a protože někteří mají velmi těžká rána a potřebují to pořádně nakopnout, tak od toho tady budu mít pro vás Panteru. Pro ty, co jako potřebují takové to pomalejší, jemnější rozkoukání, tak tady budu mít Turbo. No a takový, řekněme, zlatý střed přinese Manowar. Sobotní ráno začínáte s rádiem Čas Rok, Kiki Střelcová vás zdraví a přeju příjemné rozkoukávání.
1: Rádio Čas Rok. Čas Rok. Pravé rokové rádio.
2: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.

0: Sobotní rozkoukávání s rádiem Časrock, teď taky s Panterou, za chvilku Manowar, Cheskin a spousta dalších. My zažíváme první ze dvou prodloužených víkendů. To zní krásně, že? Máme 2. května, no a probíhá nám období vojtěžsko-floriánského počasí. To znamená, že pravidelně nám teďka budou v tomto období přicházet vpády studeného vzduchu. Nejteplejší 2. květen, přátelé, byl v roce 2005. No a naopak nejchladnějším dnem, kdy bylo naměřeno minus 1,2 stupně pod nulou, byl ten roku 1935. No a řečením dnešního dne je pořekadlo, které zní maj od pece dál. No a to bude krásně poukazovat na ten dnešní teplý den. Pranostika na dnešek hovoří takže v květnuli hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá. No tak uvidíme, kolik těch hromů v tomto měsíci bude. Nicméně dneska, přátelé, meteorologové hlásí jasno, polojasno, s teplotama okolo 21 až 25 stupni. Na slunku bude samozřejmě mnohem víc a je dost možné, že dneska padnou první letošní letní teploty. No a aktuálně máme mezi 14 a 16 stupni. Už od rána to vypadá na den jako korálek a já si myslím, že takového skvělého dne, skvělé soboty budeme užívat opravdu od začátku až do konce. No a jestli s tímhletím názorem souzní i náš Milan Gelnar, tak to už se dozvíme právě teď.
1: Sobota bude o něco klidnější než ten předchozí. Nicméně stále budeme zápasit s porušováním dohod, zákonů a pravidel, a to pravděpodobně v souvislosti s milostnými úlety a partnerskými nezhodami. Vzhledem k tomu, že by nám měla skvěle fungovat intuice, tak ti, co s ní umí pracovat, budou vědět, aniž by znali fakta, a ti, co se budou snažit lhát a podvádět, budou mít obvykle smůlu, neb jejich záměry se vždy nějak provalí. Neděle by měla být o poznání příjemnější. Předpokládat můžeme mnohá smíření, příjemná milostná vzplanutí a užívání si života na poli sexu a vším, co k milostnému životu patří. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
0: No jo, to je ten květen, máj, že jo, hormony se bouří. Každopádně, přátelé, nepodvádějte, nelžete a užívejte si nádherného měsíce května. No, taky s rádiem Časrock, kde pro vás chystáme další novinky, máte se na co těšit. Včera jsme se sice rozloučili s naším zahradním skřetem, který teda udělal radosti spoustě

Desetiletí před příchodem nového tisíciletí, tedy 90. léta minulého století, byla, co se týče Česka, velmi přelomová. Období s nálepkou absolutní svobody, snadného zbohatnutí, no a s tím spojeného nárůstu kriminality. I to jsou často nazývaná zlatá 90. No, jak pro koho. Nicméně probíhaly nejrůznější, mnohdy bouřlivé transformace, totalita šla do háje, přišla demokracie, vznikaly nové politické strany, no přišlo toho zkrátka opravdu hodně nového. No a tak zavzpomínejte, děcka, na tuhletu dobu s náma. Celý prvomájový víkend věnujeme 90. létům, hlavně především muzice, nejen té české, ale i zahraniční, taky nějakým zajímavostem a vzpomínkám. A právě ty budou hlavně na vás, vzhledem k tomu, že jsem se na konci této doby teprve narodila. Takže dávejte vědět, co jste v 90. dělali, jaké máte vzpomínky na tuhle dobu a jestli byste se případně do doby vrátili, nebo si ji připomenete jenom tou muzikou a to vám stačí. Linka 7253311155 je vám k dispozici. Pište zprávy, nahrávejte hlasovky na WhatsApp. Já se budu těšit. No a v téhleté hodině nás bude čekat zlatá 90. s názvem Black v podání kapely Pearl Jam. Tak zůstaňte s náma.

Zaznívají na vlnách Rádia Čas Rock krátce po půl desáté, stále za mě ještě raní. No a já tady koukám, že už tady mám nějaké první zprávičky, tady máme nějaký dotaz, tak na ten se dostane později. Nicméně, dobré ráno přeji všem, co poslouchají tohle super rádio. Děkujeme. Zahraj prosím Kiki ke krásnému dni, co vypadá, že bude parádní, od Skid Row, Wasted Time. Moc děkuju, věrný posluchač Mrazík a Vali. Ještě tip bych měl, třeba na Skate Escape. Ježišmarja, počkat, když tak zkuste zařadit do playlistu. Dobrá, pokusíme se. No ale Mrazík taky vzpomíná na ty devadesátky. Vzpomínka na devadesátky, to se to kradlo. Prostě Amerika. Kdo neukradl něco, jako by nebyl. No tak to vidíte. I takové bujaré devadesátky byly. Já díky, že vzpomínáte. No a jak si s Mrazíku tedy poručil, tak Wasted Time je nachystaný a já posílám a přeju fajn poslech. Čas rok.

0: víkend v devadesátkách na rádiu Čas Rock.
1: Devadesátkový víkend na Čas Roku, přátelé, odpálíme snad s jednou nejvíce úzce spjatou věcí, respektive stylem. A tím je grunge. Hlavní devadesátkový proud, který dovanul i sem k nám až z Ameriky, no a našel si spoustu příznivců. A není divu. No a před náma už frontman kapely Eddie Vedder a Pearl Jam. Ti vznikli hned na počátku 90. let. No ale než se tak stalo, tak si představte, že frontman skupiny byl původně surfař. No a jakže se to k němu jako dostalo, to, že byl najednou v kapele? Úplně náhodou, jak už to tak bývá. Dostali se k němu demo nahrávky ostatních členů Pearl Jam. No a shodou šťastných okolností v té době kluci hledali zpěváka. A bylo vymalováno. Takové počátky kapela má. V srpnu 91 jim vyšla legendární deska s názvem Ten, která se textově nesla na tématu depresí, úzkostí a pocitu samoty. Původně bylo v plánu vydat píseň Black, no ale nakonec se rozhodli jinak. Byla totiž podle nich příliš osobní a nechtěli ji pohnojit videoklipem. No a protože song Black z našeho vysílání Rádia Čas Rock znáte moc dobře, ale ne už tak často si ji můžete vychutnávat v živé verzi, tak já vám ji teďka naservíruju téměř v úžasné 7-minutovce. Pěkně od začátku až do konce, tak si ji užijte.
0: Na rádiu Čas Rock.

Americká modrovláska Diamond, která v letošním roce, konkrétně 7. září, oslaví třicátiny. No, přátelé, my za chviličku se překleneme do dopoledního času, za 3 minuty bude 10. No a v dalších minutách Judas Priest. Taky McOlly Shanker Group. A mám tady pro vás nachystanou další klasiku, tentokrát v porání Vousáč.

0: teplot, tak rtuť teploměrů se začínají pomalu zvedat. Aktuálně máme v Česku mezi 16 až 18 stupni, slunce svítí. No a dokolika, že to hodin dneska budeme moci toho slunka užívat, přátelé? Oskárek zaleze za svůj obzor až 22 minut po 8 večerní. Takže opravdu nás čeká dlouhý, krásný den. Kiki Střelcová vás zdraví, přeju nádhernou prvomájovou sobotu s rádiem Čas Rok. No a samozřejmě i v příštích minutách mrkneme na další z devadesátkových pecek. Prozradím vám, že nás čekají System of a Down. No a vy i nadále samozřejmě přispívejte vašimi vzpomínkami.
1: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. enerspot.cz

0: Čas rok nám doznívají ZZ Top, no a my už si za chviličku dáme novinku pro tento týden. Nicméně, přátelé, venku je krásně a to znamená, že lidi jako schazují svršky, holky mění šatníky, no a především od nás, teď zase budete poslouchat, že nemáme co na sebe, jo, že ty loňské hadry už jsou out a kdo ví co, tak pánové naši milí, prosím vás, mějte s těma vašima fintilkama trpělivost. A hele, pošlete jí mrknout na weby pohodiak.cz, kde je spousta super merče s logem Rádia Čas Rok. No to platí samozřejmě i pro vás, pokud chcete nějaký nový ohoz na letošní festivalovou sezonu. Není nic lepšího a jednoduššího, než skočit na naše stránky, tam si jednoduše z pohodlí domova, jako bez vláčení se po obchodech, vyberete tu svoji velikost, to, co se vám líbí, zakliknete, necháte si to poslat a máte vyřešeno. No a teď už novinka týdne v podání Tail Gunner, tak si užijte.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: S další novinkou týdne tentokrát přichází britská metalová partička Tail Gunner, která má opravdu velké cíle. Chce být nejlepší kapelou světa a stát po boku takových velikánů, jako třeba Judas Priest, Iron Maiden a dalších. Našlápnuto mají opravdu dobře a jestli se jim to daří, tak o tom si můžeme udělat obrázek sami, a to jak v červnu ve Spáleném Poříčí, tak i v prosinci ve Zlíně, anebo právě teď na Rádio Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

před náma je další parta. Jak se dělala v devadesátkách hudba v Arménii, tak to se dozvíme právě teď. No ale my úplně jako do té Arménie nepůjdeme, protože my si dáme partičku System of a Down, která byla založena v Kalifornii, ale všichni členové právě pocházejí původem ze zmíněné Arménie. Serge Tankian a Daron Malakian se potkali už na škole a už tehdy si založili takovou jako svoji první kapelu. No, nicméně ta neměla úplně úspěch, ale v roce 95 pak přišel zlom. Tahle ta středoškolská kapela se jim rozpadla a tak založili skupinu novou a tu už moc dobře znáte. Byla to právě parta System of a Down. Debutové eponymní album vyšlo v červnu 98, tedy 3 roky potom, co vznikly, no a definovala zcela nové pojetí metalu, které kapela přenesla i do nového milénia. A my jsme za to moc rádi a my si v těchto chvílích dáme jeden ze dvou singlů z tohoto alba, konkrétně Spiders. Tak tady ho máte a já vám přeju fajn poslech.

Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

máme v plném proudu nejenže prvomájový víkend, ale taky víkend plný devadesátek. No a teďka na tohleto období tady opravdu krásně sáhodlouze zaspomínala Renátka z Považské Bystrice. Tak já se to pokusím přelouskat po slovensky, ale ty data, přátelé, to opravdu nedám. Takže devadesátky Renátky sa niesli v znamení puberty, keďže som ročník 80, ale o to intenzívnejšie v spojitosti s hudbou. Objavila som kapelu Metallica, ktorej som veľkou fanúšičkou stále, takisto Guns N' Roses, kto by nemiloval platonicky Axla Rose, amen. Bez jeho plagátu na stene to nemohlo byť, ale aj grunge scénu samozrejme. Takisto aj československé kapely ako Kabát, Danlanda, Alkehol a vlastne k tým piesňam v tom období sa neustále vraciam dodnes a ráda ich počúvam. Moc krát, Renátko, děkujeme. No a kdo byste si chtěli nějaký ten svůj devadesátkový song, nebo třeba z úplně jiné éry, zahrát v těchto chvílích, tak na Rádiu Čas Rok nabízím číslo sem do studia 725 33 1155.

0: Judas Priest dojíždějí do svého skvostného závěru na rádiu Čas Rock. No a my, přátelé, když se věnujeme celý tento víkend devadesátkám, tak v nich opět a zase zůstaneme a tentokrát poputujeme k našim slovenským sousedům. Na drátě Zbyněk, ahoj, já tě zdravím.
1: Zdravím tebe i všechny posluchače Radia Čas Rock.
0: No tak chlape, no je nádherně a ty teďka jako zažíváš celkově nádherné období. Pochlub se našim posluchačům, co v uplynulých dnech tě teďka krásného potkalo.
1: No tak narodila se nám sedmé vnouče.
0: To je neskutečné.
1: A je to Adélka.
0: Adélka, to je krásné. Tak Zbyňku, Adélce teda přejeme, ať roste krásně ve zdraví, ať prospívá, ať roste do krásy. To je dobře, to je dobře. Mamince s tatínkem, ať dělá radost, stejně tak jako tobě, teda novopečenému sedminásobnému dědečkovi. To je až neuvěřitelné. Teda, ty seš opravdu jako dědeček na plný úvazek, ne? Když se to tak jako sejde, že třeba ty tvoje děti potřebují ty vnoučata pohlídat, tak to už máš takovou školku menší, ne?
1: No to kdyby by se dalo říct, že ano, no. Ale mám plno pomocníků k tomu, víš, takže my se o ty vnoučata skoro perem, tak je to dobré.
0: To je hezké a to je dobře a je to krásné.
1: Rodiny více, takže.
0: Tak to je super. No ty jsi říkal, že jste fakt velká rodinka, scházíte se, to opravdu ne každý může říct. Takže pokud nás aspoň část tvé rodinky teďka poslouchá, tak je zdravíme, přejeme krásný maj. No a povídej, co jsi vybral za muziku a komu ji pošlem, koho pozdravíme.
1: Já bych to poslal úplně všem tady, co dneska teď tě slyší, tebe i mě, a jako je to prostě Metalinda, to je taková moje srdcovka, to je jako stará garda, no, prostě je to bomba.
0: Takže teďka budeš vzpomínat. Prosím tě, Zbyňku, ještě v rychlosti zavzpomínej na ty, na svá 90. léta. Jaká pro tebe byla?
1: Jo, 90. byly super, já jsem hrál házenou tehdy hodně a chodil jsem vlastně jenom na karnevaly, a nebo jsem trénoval, takže to já jsem měl skvělý život v tom době.
0: Takže jsi užíval. Dobře, jo. Tak děkuji za vzpomínání, přeju ti krásnou prvomájovou sobotu a ještě jednou velká gratulace k tomu novopečenému dědečkovi. Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: hodina na rádiu Čas Rok, která se blíží a chystá, bude nabitá od zhora dolů. 10.59 v studiu rádia Čas Rok teďka hlásí už moderátory dva. Kiki Střelcovou.
1: No a hádejte kdo? Aleš Krejčí.
0: Přesně tak, my už jsme tady na vás dva. Dneska tady máme nějaký těžký vzduch, přátelé. To jako, sice nám tady krásně svítí slunce, ale prostě vyvětrat se nedá a vzduch stojí, stojí a stojí. Nicméně, my pro vás chystáme na dalších 60 minut další zajímavý a doufejme, že i opět vtipný pokec. Samozřejmě blbá a blbější zase bude.
1: No samozřejmě, jo? A potom v 10. vydání už.
0: My vlastně vůbec jako nevíme, co vy si o tom myslíte, tak prosím vás, dejte nám vědět, jako jo,
1: to
0: je takový náš výmysl. Ale jo, i negativní odezva je odezva, jo, že jo, to i tohle to nás posouvá dál. No ale to až po 12. Do té doby se mrkneme na Hlučínskou štěrkovnu. Máš rád ryby?
1: Moc ne.
0: Moc ne, no tak tebe zrovna nepotěším. Ale přátelé, ti, co rybičky máte rádi, tak si myslím, budete v sedmém nebi, ale potěším i právě třeba takové, jako je Aleš, kteří úplně ty ryby nemusíte. No a budeme jezdit na koze s čertem, protože kabáti nás čekají v rámci našeho devadesátkového víkendu na rádiu Čas Rok.
1: Tak to máme dobré výhlídky.
0: Takže jdeme na to? Jedenáctá odbíjí a my to odpalujeme a přejem pohodové sobotní dopoledne.
2: Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: No a sluníčko nám pere, pere a pere. Rtutě teploměru vyšplhávají čím dál výš, 18 až 20 stupňů aktuálně. No ale jak už jsem dneska zmínila, dost je možné, že právě v druhý květnový den naměříme poprvé v letošním roce nějaké ty letní teploty.
1: To už je na opalovačku normálně tohleto.
0: No? A ty už máš trošku chycenou barvu?
1: Já jsem se včera trošku přichytil, když jsem sekal trávu.
0: Ajajajajaj.
1: A to takhle ani zdaleka nesvítilo sluníčko, jak svítí dnes.
0: Takže to slyšíte, přátelé. Pořádně se namazat, ne vnitřně, to nepomůže, ne. Hlavně teda vnějšně, pořiďte nějaký opalovák, protože jak víte, i to jarní sluníčko umí být zákeřné.
2: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

0: Posloucháte pravé rokové rádio Just Rock s Alešem a Kristýnkou za mikrofonem.
1: No a protože, když se jako podíváte ven, tak uvidíte, že grilovací sezóna byla zahájena a ne teď, ale dokonce už i v příštím měsíci. No a prvomájový víkend jako s těma teplotama doslova láká na grilování večeře nebo obědu, tak je mi jasné, že spousta z vás už něco dobrého griluje a budete tím provokovat sousedy, stejně jako to mám vždycky já. No ale tak co si budem, že jo? Ono k tomu taky člověk musí mít jako trochu více času, schopností, kor, když chce, aby mu to nějak jako chutnalo, pokud si samozřejmě nekoupíte třeba maso hotové, naložené a tak dále.
0: No a pro některé může být klidně problém i jenom samotné rozdělání ohně na grilu, zvláště když je vichřice.
1: No, takže prosím vás, pozor, pro ty, co by se vám s tím jako nechtělo patlat, tady máme jeden super tip. Kdo jste z Ostravy, Opavy a přilehlého okolí a nemáte to daleko k Hlučínskému jezeru, tak vás na dobrý dlabanec pošlem tam. Musíte mít ovšem rádi makrely.
0: Na Hlučínské štěrkovně, se teďka budete moct nejenom vykoupat, zajít na procházku nebo nějaký ten fajn festák, ale pochutnat si taky na grilovaných makrelách. No ale komu ryby moc nevoní, nebojte, nezůstanete ohladu, zůstanou na vás aspoň ty talíře.
1: Nejen talíře, štěrkovna nabízí třeba i takovou vepřovou kýtu, nechybí jako klobásky. No a pochopitelně tam nezapomněli ani na takovou tu klasiku v podání párku v rohlíku, hranolek nebo hermelínu se salátkem, to v případě, že jste na dietce.
0: Lidé z přilehlého okolí často projíždí kolem štěrkovny, třeba i na kolech, takže koho by po cestě chytil hlad? Tak ať víte, že na dobrou baštu se můžete stavit na Hlučínské štěrkovně i za solidní peníz.
1: Neberte to!

0: Havířov opět nabízí svým občanům možnost zapojit se do rozvoje města. Celkem 5 milionů korun bude investováno do projektů, o kterých rozhodnete vy. Takže pokud vám záleží na dění v Havířově, můžete hlasovat, kam tyto peníze půjdou. Více informací o projektech a možnostech hlasování se dozvíte na www.havířov-city.cz v sekci Participativní rozpočet nebo na Facebooku města. Hlasovat můžete do 15. května.
1: Tati, a jaké to bylo v těch devadesátkách? Pořád se o tom někdo baví, že to prý byla divoká doba.
2: No to víš, že jo. Klidně se posaď, Barunko, já ti o tom něco povím. Nosili jsme flanelové košile, za kofolu jsme dali 10 korun a z rádia hrála parádní muzika.
1: A jaká, tati?
3: Prosím tě, Jarine, můžeš jí pustit něco normálního?
4: Jasně, že ano. A to už během následujícího víkendu, ve kterém se vrátíme právě do devadesátek. Zlaté období grunge, industriálu, alternativního roku či počátku nu metalu. Víkend v devadesátkách. Nejsme jen rádi.

0: víkend v devadesátkách na rádiu Čas Rock.
1: A je to opět tady, přátelé. My se zase v těchto chvílích na Čas Rocku vrátíme do pro někoho zlatých, pro někoho ještě nepamatovatelných devadesátek. Ať to máte jakkoliv, tak vězte, že před náma je česká kapela Kabát legendy.
2: Počátky Kabátů sahají až do raných 80. let a až po revoluci se z kapely začal stávat čím dál větší fenomén.
1: Musíme říct, že teda oni šli svému úspěchu opravdu naproti během 90. let především, kdy vydali úctyhodných 6 alb, to málo kdo může říct.
2: V té době byste nenašli žádného českého rockera, který by neznal tuto pětici z Teplic.
1: No a zajímavostí kapely je hned několik, tak se na ně pojďme mrknout.
2: No jednak hrají v nezměněné sestavě od roku 88.
1: To je neuvěřitelné. Česko taky reprezentovali na Eurovizi, bylo to v roce 2007.
2: A proslavili se nejedním úspěchem, ten první, takový by se dalo nazvat měřítkový, co se velikosti koncertu týče. Na Vypichu uspořádali koncert s rekordní účastí, 75 tisíc fanoušků tam přišlo.
1: No a co samozřejmě nesmíme zapomenout zmínit je, že jsou taky rekordmany v kategorii skupin v anketě Český Slavík, kde dohromady za celá léta nazbírali celkem 15 ocenění.
2: No a my jsme vybrali desku Čert na koze jel z roku 1997 a zní stejnojmennou píseň.
1: A tady máte fajn poslech.

Vraťte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok.

Lásky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

Vědový čas na rádiu Čas Rok dozněli Deep Purple. No a než přistoupíme k servírování a podávání sobotního dlabance, tak já nabízím číslo sem k nám do studia 725331155, pakliže si chcete zahrát nějakou muziku podle svého výběru. No, tak dávejte vědět a mezi tím vám pošlu kapelu Slay.

0: Věřím, že slejdi jsou srdcovkou pro nejednoho z vás, no ale my teďka si budeme hrát moji jednu z těch nejvíc srdečních záležitostí, která teda není pouze pro mě srdcovkou, ale i pro někoho dalšího. Halo, halo, kdo je na drátě?
1: Ahoj, Kiki, Dan.
0: Ahoj, Dané, já tě zdravím. No, poslouchám, že tam za tebou je větr, no, ty jsi říkal Fričovice, že jo? Pamatuju si to správně. Takže seš venku, chápu to správně. Jak užíváš víkendu?
1: Pracovně, bavím se.
0: Pěkně, ale na svém vlastním.
1: Jasné.
0: Tak to je fajn. Hele, ženušku si včera políbil?
1: Samozřejmě, to se nemůže být.
0: Synek šikovný, výborně. Tak povídej, přeháněj, co budeme hrát, případně koho pozdravíme.
1: Tak pozdravíme úplně všechny a co budeme hrát? Viking Temptation, Taria a Paradise, prosím.
0: Ano, máš nachystáno, no a prosím tě, my když celý tenhle ten víkend probíráme devadesátky, tak můžeš v krátkosti zavzpomínat, co ty jsi dělal v té době, jestli máš třeba nějaké pozitivní vzpomínky, nebo naopak, jako bys tu dobu nevrátil?
1: Bylo to fajn, zábavy na vesnicích, každý týden, jo.
0: Užívám
1: vlasy,
0: do...
1: Vlasy polopatky,
0: no
1: prostě
0: utrhané
1: rychlé panelky a šlo se, no, jasně. Paráda. Jako.
0: Vlasy zůstaly do dnešních dnů, nebo
1: ne,
0: už jsou shozené? Už jsou dole.
1: Ne. No, ale já už mám parcely na parohy, takže jako my už...
0: Děláš tam tomu místo, jo? Dobře. Tak zdravíme tvoji ženu.
1: Ne, ona je hodná, jako, je hodná. Já si z toho dělám srandu.
0: A to je dobře, že to bereš s humorem, ten život. Tak se to má, protože aspoň se z toho člověk pak neposere a nezblázní, že jo?
1: Tak, jak říkáš.
0: Dane, moc děkuju za zavolání, za milý pokec. Pozdravuj ženu, užívejte prvomájového víkendu a za okamžik Within Temptation posílám. Mějte se,
1: děkuju,
0: ať se
1: Kiki.
0: Daří. Rádo se.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Lego. XXX Lutz.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlazení.
3: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.

novostné dámy Sharon a Tarja v rámci Within Temptation na rádiu Čas Rock. Krátce před 12. hodinou polední, pravé poledne, jsem se do toho zamotala, no nicméně víte, kolik je, že? No, přátelé, a teď to, co se událo v letech uplynulých. Prosím vás, přesně před 100 lety děcka vstoupila na prkna divadel, jedna z největších hvězd všech dob. Nejde však o postavu existující, nýbrž dřevěnou. Já myslím, že tady podle toho určitě poznáte, o koho jde. Dámy a pánové, legendární Hurvínek započal svou hvězdnou kariéru 2. května roku 1926. No a od těch dob dělá radost nejenom dětem, podotýkám, ale i nám, dospělým, svojí prostořekostí a osobitostí. Svátek slaví Zikmundové a je tomu 21 let, co Česká televize spustila zpravodajské vysílání stanice ČT24. No a teď vzpomínka na rok 39. Právě v tento den započala stavba naší nejhlavnější tepny Česka. Stavba dálnice D1 vedoucí z Prahy přes Brnéčko až do Zlína. Druhá světová válka ovšem bohužel výstavbu zpomalila, ba co víc, rok 42 ji na nějaký čas zcela zastavil a ukončil. No a máme tady i úctyhodné narozeniny jedné z největších českých legend 84. Dneska slaví zpěvák a frontman kapely Olympic Petr Janda, tak všechno nej. No a stejné datum narození má v občance také bývalý anglický fotbalový záložník Sir David Robert Joseph Beckham. Pokud i vy něco slavíte, všechno nej. A tady už máte panoptiko. Hey!

0: Nech mi tu číslo, tak se jmenuje song od Panoptika, které právě doznívá na rádiu Čas Rock.
1: No a za necelé 3 minutky, děcka, tady máme pravé poledne. První sobotní v rámci měsíce května. My doufáme, že si ten dnešek a celkově ten prodloužený víkend užíváte, ať už doma, na výletě, na zahrádce, a věříme, že užívat budete i v následujících hodinách.
0: No, snad jo, a právě nastává nejlepší část dne, čili výkrm, jak říkám. To je to nejlepší právě na tom.
1: Přesně tak, a než vás k tomu výkrmu Alešisko pošle, tak tady pro vás máme hudební nabídku, kterou budeme servírovat. Bude Billy Idol. V rámci tematického víkendu se budeme věnovat Green Day, ale to nebude všechno, protože náš Aleš zbožňuje Alice in Chains a umí o nich opravdu sáhodlouze a hezky povídat, tak ho trošičku vyspovídáme a trošičku se přivzděláme.
0: No tak jo.
1: No tak jo, aha, ty nevíš, co vlastně bude dál.
0: No já teďko nevím, co já to nevidím na ty monitory, no. No a nezazní jenom to, co právě před chvíličkou říkala Kristýnka, ale bude i další díl, tentokrát 10. Blbá blbější.
1: No tak to zas bude veselo. A k tomu Hooters.
0: To mám rád.
1: Já teď asi řeknu totální kulo. Ale víš, co mi tak jako trošičku tady ta písnička od Hooters připomíná? Takový ten reggae styl, takové
0: jo, možná to jako těžká no.
1: Pohoda, že jo, tak nejsem úplně mimo.
0: Ale
1: tak
0: je to dobrý. Kvalitní song, kvalitní.
1: Tak, na rozdíl od reggae. No i když tak možná i to pro některé je kvalitní, no nicméně, to je na jiné povídání. My se za chvilku ještě v rychlosti mrkneme na oblohu, ale teďka. Kiki Střelcová a Aleš Krejčí přejí pohodové sobotní poledne
0: a dobrou chuť k obědu.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
1: Dalo by se říct, že dnešní 2. květnový den je vyloženě jako korálek, jako malovaný.
0: No, Česká republika hlásí teplotní rozptyl aktuálně mezi 19 až 23 stupni Celsia.
1: No,
0: krásné.
1: Ale jenom ve stínu, že jo? Takže kdo se vyvalíte na slunko, tak počítejte s tím, že tam to solidně peče. No jinak Oskárka, přátelé, budeme užívat ještě hodně dlouho, do 20. hodiny a 22. minuty. No, k tomu jako slabší západní větřík, takže vás aspoň neodfoukne.
0: Světla bude plno, fůra času dělat nějakou neplechu.
1: Přesně, tak si tu neplechu užijte a dobrou chuť k obědu, jak už jsme zmínili. No a z rádia Čas Rock další muzika.
5: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot. Sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. enerspot.cz.

Posloucháte Rádio Čas Rock, na kterém právě dozněla kapela Rush a nás teď čeká vydání, další vydání blbé a blbějšího.

0: namalováno na černo?
1: To se vždycky vymaluje samo. Opékám je v obýváku na koberci, když pálím kartony.
0: No, tak proto k tobě nejde přes okna vidět. Máš je očouzené. Koho může napadnout doma pálit kartony? Ježiši, jedličku v ústav a svěrací kazajku na tebe.
1: Cože?

0: Havířov opět nabízí svým občanům možnost zapojit se do rozvoje města. Celkem 5 milionů korun bude investováno do projektů, o kterých rozhodnete vy. Takže pokud vám záleží na dění v Havířově, můžete hlasovat, kam tyto peníze půjdou. Více informací o projektech a možnostech hlasování se dozvíte na www.havířov-city.cz v sekci Participativní rozpočet nebo na Facebooku města. Hlasovat můžete do 15. května.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: Vaškem v devadesátkách na rádiu Čas Rock.
1: No a my už tady při sobotním obědu máme další devadesátkovou, jak kapelu, tak hlavně song, přátelé. 90. léta byla nejdůležitějším obdobím taky pro kapelu Green Day a právě tuhletu partičku teď tady společně rozeberem.
2: V roce 1990 se k dvojici Billy Joe Armstrong a Mike Dirnt připojil Trey Cool.
1: No a zároveň vydali v tomto období celkem 5 desek.
2: Mimo jiné debut 39 Smooth a hlavně průlomovou Dookie v roce 1994. První album pod velkým vydavatelstvím.
1: Hudbu Green Day ocenili teda hlavně ti fanoušci, kteří jako rádi uvítali něco rychlejšího a svižnějšího, což ten grunge nebyl. No a my si teďka dáme song Basket Case ze zmiňované desky Dookie. Říkám to správně?
2: Jo, Dookie, ano.
1: Tak jdeme na to.

0: Na rádiu Čas Rock právě doznívá můj oblíbený song od Hooters.
1: No a my u těch tvých oblíbených songů ještě zůstaneme. Aleši, ty si teďka normálně budeš lebedit, protože, jak jsme vám slíbili, v rámci 90kového víkendu se teď podíváme na Alice in Chains.
2: Víkend v 90kách na rádiu Čas Rock.
1: Alice in Chains, kteří spadají do stylu grunge, který v 90kách zažíval opravdu velký boom. No mě by zajímalo, jak ty se vlastně k téhleté muzice dostal?
0: Tak jak jsem se k tomu dostal? No, přišlo to nějak samo. Prostě jsem objevil tuhle kapelu, která
1: zjistil,
0: mě potom...
1: že to chytlo.
0: Jo, která mě potom přivedla do grunge, to znamená další, byla takzvaně velká čtyřka grungeová, to znamená Alice in Chains, Nirvana, Pearl Jam a ještě jedna kapela, kterou jsem teďkom zapomněl. No to je jedno. Ale každopádně postupně jsem objevil i další kaple, jako Stone Temple Pilots, jo, a tak dále, Mad Season. Takže vlastně Alice in Chains, od kterých jsem slyšel nějaký song, už nevím který, mě tomu dovedli, tomu grunge.
1: To upoutal. No jako, přátelé, škoda, že to toho Aleše teďka nemůžete vidět, protože on opravdu jenom o tom začne vykládat, rozsvítí se mu ty oči a je vidět, že opravdu jako ho to nejenom baví, ale má k tomuhle stylu hodně blízko. No tak povídej, já jsem slibovala našim rockerům, že ty opravdu o konkrétně Alice in Chains umíš hodně dlouho sáhle vyprávět. Zase tolik času nemáme, tak nám pověz takové to nejzásadnější, jo, co by měl vlastně každý o nich vědět.
0: Já to nemám ani připraveno, takže spatra. Jo, každopádně Alice in Chains byli... Jednu dobu nebo určitou chvíli se staly dokonce populárnější než Nirvana v té době. Jo. To znamená, chvíličku jim to trvalo. Přišlo to až s prvním albem, nebo ne až, ale s albem Facelift, kde se objevil song Man in the Box, velice známý, kterým vlastně ukázali svůj směr hudební, kam se budou uvádět. No a tímhletím songem se vyšvihli i výše k nějaké té popularitě, protože zprvu si lidi říkali na těch jejich koncertech, co to je. Jo, Alice in Chains byla i tvrdší z toho grunge než ostatní kapely, takže v uvozovkách by se dalo říct trošičku soupeřili o ten post nejlepší grungeové kapely z Nirvánu, jo, ale tam by se těžko dalo říct, kdo byl lepší nebo ne, každý měl to svoje. Ale vlastně já mám rád Alice in Chains s Lane Staleym, jo, potom s tím Williamem to už neposlouchám, ale měli každé album s Lane Staleym bylo legendární. Ať už to byl ten první Facelift, nebo EP Sub, úžasný Dirt, jo, a další.
1: No, ty jsi tady zmínil zpěváka, který má vlastně hodně smutný a krutý osud. Jak to s ním bylo nebo nebylo?
0: No tak bohužel, samozřejmě, tak jak se v takových rockových scénách hudebních stává, tak lidé berou drogy. A nejinak tomu bylo i u Staleyho, který ale propadl velice těžce závislosti na heroinu.
1: Ten to nezvládl těžce.
0: No a i když byl několikrát na léčení, tak po nějaké chvíli se vždycky znovu tomu propadl. Takže samozřejmě byly problémy i s koncertováním. Některé koncerty se musely rušit z Alice in Chains. A taky existuje takový legendární MTV Unplugged koncert akustický, kde byla i Nirvana. A dokonce ten Unplugged koncert na MTV od Alice in Chains byl kritiky uznáván jako legendárnější než Nirvana. A málem to nebylo, protože v té době hodně trpěl drogami Lane Staley a málem nedorazil na tenhle ten Unplugged koncert. Čili to bylo v ohrožení. A dokonce vzhledem k tomu, že ty drogy poškozují i zuby, tak už jich až tak v dobrém stavu moc neměl, čili některé songy na MTV Unplugged ani nezazněly, jako například legendární Wood, protože tam příliš otevírá pusu a šlo by to vidět, že by ty zuby měl takhle poškozené.
1: No, my si teďka vlastně z tohohle opravdu hodně krušného období dáme jednu pecku.
0: No, jednu legendární, kterou mám asi snad nejraději a zazněla právě i na tom MTV Unplugged jako první a je to krásný song Nutshell.
1: Tak si ho, přátelé, vychutnejte, užijte, protože vám můžu zaručit, že vám budou stát chlpy po celém chrbtě.

0: No a s tímto opravdu nádherným grungeovým skvostem od Alice in Chains se s váma moje maličkostky Kystřelcová pro dnešek loučí, ale nebojte, ne na moc dlouho, protože my se uslyšíme zase zítra. Já teďka si připadám jako v té jedné slavné české scénce s Ivou Janžurovou včera, dnes a zítra, akorát, že u mě už je to předevčírem, včera a popozítří. Takže nechávám vás. Teď už můžu říct v dobrých rukou Aleše Krejčího. Já ho tady, když tak budu ještě hlídat, nebojte. Užijte si s ním sobotní prvomájové. Ne, to není prvomájové, ale jako první sobota v měsíci máji, že jo, v květnu. Tak si ji užijte. No a my se slyšíme zase zítra. Tak čau.
1: Víkend v 90. na rádiu Čas Rock.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

0: dneska zdar! Aleš Krejčí je právě přítomen za tímto mikrofonem Rádia Čas Rock. Doufám, že si naplno užíváte sobotní den a snad si ho užijete i se mnou. Čekají nás plné 4 hoďky informací a hudby 90. v rámci našeho tématického víkendu. Hned první společná hodinka nám nabídne horoskopy v podání Milana Gelnara, témaťák víkendu v 90. s kapelou Harley a další hudba jako Alice Cooper. A nebo třeba kapela Demustrol. A nebude chybět taky kapela Ghost Hounds. Tak pojďme spolu odpálit tu naší rockovou raketu. Držte se! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Rádio Čas Rock. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rock. Čas Rock.
0: A ještě dáme takový rychlý vhled do počasí. Tak v rámci celého Česka máme počasí přímo nádherné. Slunečno, jasno s letními teplotami, rozsah teplot od 22 až 27 stupňů Celsia, pouze slabý vítr. Ostrava aktuálně hlásí 25 stupňů Celsia. Luxus. Užívejte odpoledne i s rádiem Čas Rock.
2: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. enerspot.cz

0: Kula Shaker, tak se jmenuje kapela, která právě na rádiu Čas Rock dozněla. Máme 13 hodin 11 minut a sobotu 2. května, takže svátek slaví všichni Zikmundové, takže vše nejlepší. Jméno Zikmund je německého původu s významem něco ve smyslu jako vítězná ochrana, ochránce vítězství. No ale teď pustím ke slovu Milana Gelnara s jeho poctivě připraveným sobotním horoskopem. Milane náš, co pak děláš? Připravuješ horoskop, já vím, a já ti připravil místo, mikrofon svítí červeně, čeká na tvá slova. Přístup blíž, ať tě dobře slyšíme.
1: Sobota bude o něco klidnější než den předchozí. Nicméně stále budeme zápasit s porušováním dohod, zákonů a pravidel, a to pravděpodobně v souvislosti s milostnými úlety a partnerskými nezhodami. Vzhledem k tomu, že by nám měla skvěle fungovat intuice, tak ti, co s ní umí pracovat, budou vědět, aniž by znali fakta, a ti, co se budou snažit lhát a podvádět, budou mít obvykle smůlu, neb jejich záměry se vždy nějak provalí. Neděle by měla být o poznání příjemnější. Předpokládat můžeme mnohá smíření, příjemná milostná vzplanutí a užívání si života na poli sexu a vším, co k milostnému životu patří. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.
0: Díky, Milane, je krásný den, tak utíkej ven, dnes už máš odmakáno.

Čas Rock. I se mnou se budeme dále věnovat tématickému víkendu s názvem Víkend v devadesátkách. A na to se těším, protože devadesátky jsou mé nejoblíbenější hudební období. Zazní ku příkladu můj milovaný grunge, který byl v 90. letech na výsluní a dost populární, ale určitě si představíme i české kapely. No a hezky česky hned začneme, a to kapelou Harley, která k devadesátkám české scény neodmyslitelně patří. Taky proto, že se její hudební počiny už od počátku staly populární. Jejich počátek se datuje k roku 1995, takže v loni oslavili skvělých 30 let na scéně. Bodejť by si rychle nezískali srdce svých posluchačů, vždyť všichni zakládající členové byli hudebně ostřílení a tou dobou hráli v kapelách jako Alkohol, skupina Viléma Čoka, Smečka Brian nebo Krejson. Mimo jiné jim to hraje tak dobře i proto, že jak zaznělo i v různých rozhovorech, členové kapely o sobě tvrdí, že na stage jsou jako mladí puberťáci a pořádně si to užívají. A dle jejich slov, když jsou ve skupině nudní lidé, je nudná celá banda. Jeden z jejich prvních singlů, který si za okamžik dáme, se v devadesátkách stal uznávaným a dodnes je tento flák velmi oblíben. Song nese název Toník a Vládík. A když tak vidím jméno Toník, tak malinko odbočím, protože před pár dny vyšel další díl Rockcastu, kde hostem Kristýnky Střelcové je právě kytarista Harleje Tonda Rauer. Takže zabrouzdejte na stránky časrock.cz, kde naleznete odkaz na Rockcast. No a my teďkom jdeme na song Toník a Vládík.

kapela Blink 182. A máme 13 hodin, skoro 35 minut, takže milí rockeři, čas pro vás. Zavolejte si, napište si o ten svůj song na telefonní číslo 725 33 11 55.

0: No zajímavě, ukončené zase tak rychle. Posloucháte pravé rokové rádio Čas Rok a já mám na drátě Jirku z Moravy. Ahoj Jirko.
1: Čau chlape.
0: Čau, rád tě slyším. Tak spust, co bys chtěl, nechtěl, komu, pro koho, jak?
1: Já jsem se včera, jak jsme se bavili, tak jsem se prohrabával včera v deskách a narazil jsem tam na pár těch skupin, co jsem tím jmenoval, ale co mě zůstalo v ruce, byla Nová růže.
0: Takže jsme do playlistu momentálně zařadili Novou růži a song Anděl fantazie. Komu to tak posíláme?
1: Já si myslím, že každému pořádnému rockerovi.
0: Jo, taky bych to takhle řekl. Tak jo, já ti děkuju za telefonát, užij si skvělou sobotu a ať se ti daří se vším, co dneska provádíš.
1: Ano, poslal jsem ti tam seznam.
0: Díky moc, hned se na to podívám.
1: Tak se na to mrkni a musíš tam hodit nějakou zprávu na to nebo hlášku.
0: Určitě, určitě, jak tak budu mít nejbližší příležitost, podívám se na to. Tak jo, díky moc za telefonát.
1: Hezkou sobotu všem, ahoj.
0: Děkujeme, čau.

0: Ladíte pravé rokové vlny rádia Čas Rock s Alešem za mikrofonem. A 13. hodina pomalu fičí pryč. Tu nám hudebně ukončili Soundgarden, další vlivná 90-ková kapela z grunge. 14. hodina nám přinese informace o festiáku Help Days, další pokračování tematického víkendu 90-ek, tentokrát je s kapelou Rage Against the Machine. A kromě toho bude následovat dávka muziky jako Gotthard. Nebo Midnight Oil. A taky Tarja. No a ještě než odpálíme začátek hodiny 14., tak koukneme rychle na počasí. Průměrně nám v Česku přetrvává teplota okolo 24 stupňů Celsia s jasnou oblohou. V Ostravě se zatím drží teplota na hodnotě 25 stupňů Celsia a na horách máme okolo 17 stupňů. Užívejte letních teplot a krásného dne. Já jsem Aleš, tohle je Rádio Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
2: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

Na rádiu Čas Rock právě dozněla Stevie Nicks. A já ještě než se dostanu k tomu, k čemu jsem právě teďkom chtěl, tak zdravím Aleše a Opici a chválím jim jejich zálibu v grunge. A teď teda k věci. Rockeřiska, metalisti. Nebude to dlouho trvat a nastane dvoudenní festiák Help Days 2026. Help Days je benefiční rockový metalový festival, jehož výtěžek putuje na podporu českého Červeného kříže Frýdek Místek. Červený kříž se zaměřuje na pomoc lidem v nouzi, ochranu zdraví a humanitární činnosti. Letošní ročník Help Days se koná 5. až 6. června, což je pátek a sobota. S obsazením kapel, jako jsou třeba Ingot, Metal Factory, Dimitri a Hart, Porta Inferi, Harley a další. Samá velká jména, která nám z ušních bubínků udělá pořádné bubny. I z činely. Tento festiák se koná ve Frýdku Místku, areál T.J. Slezan, adresa na Příkopě 1159. První kapela nakráčí na stage v pátek od 17 hodin. Aktuálně probíhá 4. tsunami vlna prodeje. Vstupenek za výhodnou cenu. Lupeny a spoustu dalších informací naleznete na stránkách helpdays.cz, psáno helpdais.cz. Tak příliš nepřemýšlejte a prostě přijďte. Frýdek Místek, areál T.J. Slezan, pátek, sobota, 5. a 6. června, jo!

Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

0: víkend v devadesátkách na rádiu Čas Rock.
1: Devadesátky byly v mnohých případech divokým obdobím, i co se týká kriminality. Dnes ale v sudu neskončíme. Nýbrž rozdmícháme a rozdivočíme to tady s kapelou Rage Against the Machine. Tato smečka je vele známá svým energickým, agresivním propojením heavy metalu s rapem, prvky punk rocku a revolučními texty. Jejich popularitu dosvědčuje fakt, že do roku 2010 celosvětově prodali přes 16 milionů desek. V roce 2023 byli dokonce uvedeni do rock'n'rollové síně slávy. Velmi je vyšvihl přeznámý song Killing in the Name, který zněl a dodnes zní v rádiích po celém světě. Zásadním se pro tuto bandu stalo vystoupení na festiáku Lollapalooza v roce 1993, kdy poté vystoupali prodeje jejich debutu. Na tomto festivalu představili protestní tiché vystoupení, 14 minut stáli nazí s přelepenými ústy jako vzpoura proti cenzuře. My si od nich vychutnáme song Bum Track.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Na rádiu Čas Rock při sobotě 2. května dozněla kapela Halloween. A ještě, než vám tady pustím Red Hot Chili Peppers, tak mám pro vás důležitou zprávu. A ta je, zavolejte si, napište si o ten svůj song na telefonní číslo 725 33 1155.
1: Čas Rock.

0: Na rádiu Čas Rock právě dozněla kapela Red Hot Chili Peppers a já už mám na drátě jednoho z vás posluchačů. Ahoj, zdravím tě.
1: Ahoj, ahoj, zdravím tě taky, Aleši, a všechny posluchače.
0: Čau, tak povídej teda, co máme za song, komu?
1: Budeme mít Iron Maiden, Fear After Dark, bude to tady pro kolegu Evžena, který teďka má houbičku v ruce, kyblíček a my je mladému Vojtovi motorku, já už to mám za sebou. Jsme víni na motokrosu, bude to pro všechny z Václavovic a pro kuličkáře z Nagana, do Nagana, no prostě všem lidem tobě do rádia.
0: Super, děkuji moc, tak jo, hezky jsi to řekl, užijte sobotu, ať se daří, čau.
1: Čau. Fear of the-

0: Go. XXX Lutz.
1: Světová roková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: Další hoďka na rádiu Čas Rock odchází, tu nám ukončila kapela Skarp, aby se nám tady přiblížila 15. hodina. V této hodině se koukneme do aktualit Moravskoslezského kraje, dáme kapelu tematického víkendu 90. a to grunge, zazní Soundgarden, nabídnu vám i poslech novinky týdne a songy v podání kapel jako ku příkladu Avenged Sevenfold. Nebo kapela Bohemian Metal Rhapsody. A taky Cradle of Filth. Takže mějte fajn odpolko a kvalitní poslech.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous-vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina

0: vašich stolů nebo židlí. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ještě se přikradu s počasím, které je nad Českem stále jako malované. A aby bylo jasno, tak máme na celém území jasno. Bez větších mraků. A pokud jste nejedli příliš luštěnin, bude stále vát pouze slabý vítr. Souhrn všech teplot v Česku nám dává průměrnou hodnotu 24 stupňů Celsia. Ideální sobota pro teplomilné posluchače. Pokračujeme dále s muzikou na rádiu Čas Rock.
2: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

0: Avenged Sevenfold doznívají na rádiu Čas Rock. Máme 15 hodin 11 minut, sobotu 2. května. A teď, rokeřiska, sednout, nemluvit, nevydávat zvuky. Přichází aktuality z Moravskoslezského kraje, které připravila Marcelka Fabiánová. V nich se dovíte mimo jiné, že Moravskoslezský kraj podpořil sociální bydlení na Frýdeckém Místecku. A další aktuality. Marcelko, můžeš?
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj i letos spouští cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Zároveň otevírá i anketu Osobnost Moravskoslezského kraje a ocenění dobrovolník. Slavnostní vyhlášení se uskuteční v září a více podrobností dodává hejtman kraje Josef Bělica.
3: Ceny za společenskou zodpovědnost nebo i osobnost Moravskoslezského kraje vyjadřuje především respekt a úctu, ať už k firmám, organizacím nebo jednotlivcům, kteří dělají něco navíc, jak pro občany Moravskoslezského kraje, tak pro Moravskoslezský kraj jako takový. Myslím si, že ta společenská zodpovědnost je nesmírně důležitá. A my, byť se ta pravidla soutěže průběžně mění, tak se snažíme reagovat vždycky v daném roce na aktuální dění.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: A Moravskoslezský kraj opět podpořil i další sociální bydlení v regionu. V Pržně na Frýdeckém Místecku v areálu organizace Náš svět nechal vybudovat dva malé domky rodinného typu pro 8 lidí s mentálním postižením a náročnými potřebami. Projekt za více než 20 milionů korun vznikl díky evropské podpoře a rozpočtu kraje. A jak nám prozradil náměstek hejtmana Stanislav Kopec, klienty čeká domácí prostředí.
4: Super je, že každý klient má svůj samostatný pokoj. Určitě se každému musí v tomto domečku líbit, protože je to nové a je to i funkční a jim přeju krásný pobyt. A co by mělo zaznít, to je pobyt ne na několik měsíců, ale na celý život.
2: Klienti budou podporováni hlavně v oblasti vedení domácnosti, nakupování, také hospodaření s penězi, upevňování kontaktu s rodinou a přáteli, trávení volného času nebo dokonce hledání zaměstnání. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
5: Čas Rock.

0: víkend v 90kách na rádiu Čas Rock.
1: V rámci tématického víkendu v 90kách se teď pověnujeme grunge. Dáme bandu Soundgarden, jedna ze zásadních kapel tohoto stylu. Právě i díky třetího alba Bad Motorfinger z roku 1991 se dostal grunge do širokého povědomí světa rockové muziky. Album kořenili songy jako Jesus Christ Pose, Rusty Cage, kterou doporučuji poslechnout, ale já vám dám takový malý náhled na tuto pecku. Poslouchejte.

0: No a samozřejmě i další fláky mimo jiné. Single Jesus Christ Pose byl na stanici MTV v té době zakázán, poněvadž si někteří mysleli, že je satanistická, protože videoklip obsahoval obrácené kříže a kritiku politiků, známých osobností, kteří zneužívají náboženskou symboliku pro vlastní zviditelnění. Vrcholným albem této skupiny je čtvrtá studiovka s názvem Super Unknown, která byla vydána v roce 1994. Z této desky získal single Black Hole Sun ocenění Grammy za nejlepší hardrockový počin a single Spoonman za nejlepší metalový. My si teď dáme pěkně v živé verzi pecku Black Hole Sun.
1: Víkend v 90. na rádiu Čas Rock.

0: Havířov opět nabízí svým občanům možnost zapojit se do rozvoje města. Celkem 5 milionů korun bude investováno do projektů, o kterých rozhodnete vy. Takže pokud vám záleží na dění v Havířově, můžete hlasovat, kam tyto peníze půjdou. Více informací o projektech a možnostech hlasování se dozvíte na www.havířov-city.cz v sekci Participativní rozpočet nebo na Facebooku města. Hlasovat můžete do 15. května.
1: Tati, a jaké to bylo v těch devadesátkách? Pořád se o tom někdo baví, že to prý byla divoká doba.
2: No to víš, že jo. Klidně se posaď, Barunko, já ti o tom něco povím. Nosili jsme flanelové košile, za kofolu jsme dali 10 korun a z rádia hrála parádní muzika.
1: A jaká, tati?
3: Prosím tě, Jarine, můžeš jí pustit něco normálního?
4: Jasně, že ano. A to už během následujícího víkendu, ve kterém se vrátíme právě do devadesátek. Zlaté období grunge, industriálu, alternativního roku či počátku nu metalu. Víkend v devadesátkách. Nejsme jen rádi.

Na rádiu Čas Rock doznívá kapela Supertramp. Máme 15 hodin 34 minut, takže milí rockeři, čas pro vás, abyste si zavolali nebo napsali o ten svůj song na přání. Na telefonní číslo 725 33.

0: kus se nám tady předvedla na rádiu Čas Rock a mě tady dorazila do SMS centra zpráva s přáním. Ahoj, prosím zahrát mému skvělému manželovi Radimovi do Vitonic I Don't Wanna Change the World od Ozzyho, který už třetím rokem skládá při chvilkách Gabionový plot. No, je zatím v půlce, je to borec, má ho krásnýho, asi ten plot myslí. Že ho miluju, jeho žena Lída. Tak jo, máte to tam a zdravím.
1: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevírám

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Kaufland.
1: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
2: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: týdne.
1: S další novinkou týdne tentokrát přichází britská metalová partička Tail Gunner, která má opravdu velké cíle. Chce být nejlepší kapelou světa a stát po boku takových velikánů, jako třeba Judas Priest, Iron Maiden a dalších. Našlápnuto mají opravdu dobře a jestli se jim to daří, tak o tom si můžeme udělat obrázek sami, a to jak v červnu ve Spáleném Poříčí, tak i v prosinci ve Zlíně, anebo právě teď na Rádiu Čas Rock.
0: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

Poslední tóny kapely Cradle of Filth na rádiu Čas Rock. Máme 15 hodin 57 minut. 16. tady bude co nevidět a to znamená jediné. Poslední naše společná 60-minutovka. V ní nabízím náhled do rokové historie, takže zazní cosi z rokového kalendária. Poslední dnešní tématická kapela, a to česká, a nejen to, třeba Ghost. Nebo Plexis. A taky třeba kapela Foreigner. Pěkné sobotní odpolko vám přeje z rádia Čas Rock Aleš Krejčí.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
1: Rosnička Aleš se hlásí a povídá vám, že průměrná teplota naší české země stoupla o 1 stupeň nahoru na 25 stupňů Celsia. Stále převládá jasná obloha a pouze mírný vítr. Příjemných teplot si budeme užívat i do pozdních odpoledních, dalo by se říct i večerních hodin. Okolo 20. hodiny by mělo být ještě dost příjemných 14 až 16 stupňů Celsia. Tolik počasí, pokračujeme playlistem Rádia Čas Rock.
2: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz

Icefield od kapely Ghost právě dozněla na rádiu Čas Rock. Rokeřiska, kouknem spolu do rokové historie dnešního data, tedy co se stalo 2. května v minulosti. Ku příkladu, v roce 1950 se narodil Lou Gramm, zpěvák a zakládající člen kapely Foreigner. Slaví tedy dnes 76 let. V kapele Foreigner účinkoval od založení roku 1976 až do roku 1990. Poté se opět v roce 1992 vrátil, a to až do roku 2003. Dalším dnešním oslavencem je v roce 1942 narozený Petr Janda. Dlouholetý a neúnavný frontman kapely Olympic. Oslavuje pěkných 84 let, takže všechno nejlepší, Peťo. No a máme tady taky i smutné výročí jednoho úmrtí. 2. května roku 2013 navždy odešel John Hanneman, americký kytarista a zakládající člen kapely Slayer. Údajně bylo úmrtí způsobeno kombinací alkoholismem, oslabených jater a kousnutí jedovatého pavouka. Po kousnutí mu začala odumírat tkáň ruky. Další informace z rokové historie naleznete na stránkách časrock.cz po kliknutí na dlaždičku rokového kalendária. Pokračujeme dalšími songy na rádiu Čas Rock. Čekají nás například Heart nebo Art of Dying. Čas Rock. Čas Rock.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8:00 ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: Rock.
1: Dnes jsme společně začínali českou kapelou a v této poslední hodince i skončíme v Česku. Dáme Vanastovi věci. Název této kapely má zajímavý vznik. Tehdejší basák v refrénu jedné písně pražského výběru zaslechl Vanasto na místo Nafta na zlato. Nafta na zlato, Vanasto, zajímavé. Houba rok na grilu. Nirvana, narvana. Každopádně i těmto hudebníkům se v devadesátkách velmi dařilo. Kapela spatřila světlo světa těsně před devadesátkami v roce 1988 jako takový menší projekt, který měl natočit hudbu pro dokument o punku v Praze. Jejich debut vylezl na zraky a sluchy všech roku 1991 s názvem Tak mi to teda nandej. Všechny své nejúspěšnější desky vydali během 90. let a zvládli to i s tvůrčí pauzou kvůli kapele Lucie. Dáme si song Tak mi to teda nandej z jejich úspěšného debutu.
0: Víkend v 90. na rádiu Čas Rock.
2: Tak mi to teda nandej, nandej.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock. Máme 16 hodin 31 minut, takže, milí rockeři, čas pro vás nastal. Můžete si zavolat, napsat o ten svůj song na přání na telefonní číslo 725-33-1155.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na Rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na Rádiu Čas Rock.

Na rádiu Čas Rok doznívá kapela Foreigner a já vybírám song na přání z SMS centra. Napsali si o to Alda s Opicí, kteří by rádi slyšeli kapelu L7. Pro všechny rockery a pro mě i Kristýnku. Tak děkujeme moc a posílám song.

Volba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.

hrála kapela Doga pro Martina z Českého Těšína, který tenhle song věnoval svému tátovi, slavící 65 let. Všechno nejlepší za mě i celou partu Čas roku. Naše společné chvíle tady v rádiu Čas rok jsou pro dnešek u konce. Nebojte, program rádia nekončí, pokračuje další vydání Rock Music. My se spolu uslyšíme zase zítra ráno, tedy v 9 hodin, budu tady ve studiu na značkách. Užívejte super prosluněné pozdní odpoledne a dávejte na sebe pozor. Tak zítra, uličníci, ahoj! Jaj.

0: Vítejte u poslechu dalšího pokračování pořadu Rock Music CZ, ve kterým budou mými hosty skupiny Mišák Band, Starti a hudební skladatel, producent a hráč na klávesové nástroje Pietr Šašinsky. Petře, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím tě po čase.
0: No a než tě tu dneska představím našim posluchačům v plný palbě, tak si poslechneme jednu z tvých skladatelských a aranžerských novinek, která se jmenuje Time Mill. Tady je, poslouchejte.

0: Petře, parádní současná rock metalová palba, tak koho jsme tu právě teď slyšeli?
1: Slyšeli jsme Marka Dostála, což je současný zpěvák kapely Checkers a rockový opery. Hmm. Já to říkám z toho důvodu, že je to člověk, který vedle mě žije ve svém rodném městě v Táboře, potkáváme se denně, známe se od mala. Hmm. A já jsem po něm sáhnul, protože prostě se mi ten hlas strašně líbí a on je velice jako zpěvově nadaný. A je to takový běžný kamarád, když jsem si nikdy nemyslel, že my dva spolu něco uděláme.
0: Ano.
1: Takže na základě toho v podstatě já jsem začal tuhle studii dělat. Trošku jsme to umodernili a tady mám teda kamaráda Tomáše Trnku, který mi s tím samozřejmě sakramensky pomáhá.
0: Protože... Tomáši, taky vítej, ahoj.
2: Ahoj.
1: Který v podstatě opravdu ten moderní styl, který my se do toho snažíme teďka podsouvat malinko, má v krvi, je to bývalý velice známý disc jockey, takže tímhle s tím to v podstatě vzniklo a my jsme hrozně dlouho hledali prostě člověka, který zrovna na ten time mill je prostě taková specifická věc a já jsem se na to Marka vzpomněl, říkám, Hergot, teď on má takový krásný hlas a dokázal jsem ho dostat do takový tý melodický podoby, když z tý melodiky přijede do těch svých ostrých, brutálních pil, který on má a také to prostě nějak dopadlo, no.
0: Když tvoříš novou pecku, tak už dopředu víš, komu tu danou muziku nabídneš, nebo je to opačně, že si vybereš napřed hlas a pro ten potom aranžuješ celou skladbu?
1: Já osobně spíš to mám tak, že většinou vytvořím tu muziku a
0: tak nějak si, melodie,
1: tak si nějak strašně ve svým vesmíru představuji, kdo by to mohl zpívat ze světových věc, jo, což je vždycky nesmysl. A pak podle toho říkám si, Hergo, když je tady takových zapomenutých, krásných prostě zpěváků, který já mám takové v okolí, tak se snažíme prostě v tomhle novém projektu dávat šanci prostě i takovým lidem, kteří jsou v podstatě neviditelní, neslyšitelní, aspoň v tom jako mezinárodním nebo vůbec jako našem národním měřítku. A když potom jim dáš takovouhle prostě pecku naspívat, tak člověk sedí na zadku, jak oni prostě to dokážou zpracovat.
0: Textuješ nebo necháváš textovat?
1: Já nechávám textovat, textu také, ale v tomto případě jsem samozřejmě trošičku malinko musím smeknout před velkými hvězdami, kterými to textují a jeden tady vedle mě sedí a to je Tomáš, který opravdu ty texty dělá s obrovskou noblesou a navíc na něm prozradím ještě to, že v podstatě on, jeho profesionální práce je v tomto té muzikantské sféře je to, že je profesionální osvětlovač, jo. Takže on ty scény má jako v hlavě, takže my to máme tak strašně propletený.
0: Takže texty vidí barevně.
1: Texty vidí absolutně barevně.
0: Laserově. A tak dále. Co tě nejvíc to mě inspiruje k tomu napsat dobrý text? Jako, je v tom třeba, stojí za tím třeba i trošku Alkáč nebo nějaký,
2: to rozhodně,
0: nějaká jiná
2: není to
0: záležitost, která pozbuzuje inspiraci?
2: Rozhodně to není tuška, flaška, papír, jak by někdo očekával. Je to spíš nějaká konkrétní nálada. A inspiruje mě ta muzika, co dělá tady Petr.
0: Petře, dalším velkým hlasem, se kterým občasně pracuješ nebo jsi pracoval, je Honza Toužimský, což je v dnešní době už opravdu persona. Tak jak jste se k sobě vlastně dostali?
1: Ježíš, ta historie je strašně dávná. Já Honzíka znám vlastně od jeho 18 let, kdy v dobách, prostě, samozřejmě musím říct, že opět je z táborského regionu, že jo, tam se rodí prostě strašně moc těch dobrých zpěváků a muzikantů.
0: To bude tou vodou, hele.
1: To bude tou vodou, přesně.
0: No, táborskou.
1: Přesně. Ale každopádně Honzík měl v tu dobu kapelu, která se jmenovala Simon, a já jsem v tu dobu se věnoval i ozvučování, takže jsme se potkali takhle na scénách a já jsem v tu dobu měl projekt, který se jmenoval Insight. A říkám si, Hergo, doprčit, ten Honza by se mi tam tak hodil, on je tak mladý, hezký, kudrnatej, že jo, idol ženský, to by bylo tak pěkný. Tak jsem ho oslovil a v podstatě on nám zahostoval v tom Insideu, potom se tam ta trvalé chvilku usadil. A pak jsme se rozešli, protože Honzík samozřejmě, protože ta jeho persona rostla daleko rychleji než moje, já jsem měl v tu dobu milion jako ještě jiných činností. A vlastně díky tomuhle tomu jsme se k tomu v sobě vrátili až v projektu, který jsme na Insiders, kterýho je v podstatě ta balada, která je, který jsme tenkrát natočili vlastně.
0: To, co si teď pustíme,
1: pustíme, to jsou Insiders, který v podstatě se natáčeli v roce 2006 u Hádla na Vyžlovce v Praze.
0: No, takže Honza Toužimský, ale tam slyšíme ještě další hlas.
1: Je tam,
0: tak kdo je tím tak, dalším
1: potenciálem? To je můj kytarista z tohoto projektu, který se jmenoval Zbyšek Lavička. Oni říkají Lava všichni, ale je to člověk, který už nežije. Bohužel jeho příběh je trošku alkoholový, ale je to strašná škoda, byl to hrozně talentovaný muzikant. Já jsem si ho posadil právě přesně do tohoto projektu jako kytaristu a druhý takový ten popovější hlas.
0: A povedlo se.
1: Děkuju.
0: Jo, nebo poslouchá teda Honza Touža, že jo?
1: Přesně
0: a Lavi, tak pecka se jmenuje Ebau.

0: Music.cz.
1: Petře, kdy se ti nejlíp tvoří tvoje muzika? Musíš tomu mít nějakou jako speciální pohodu, nebo si dát panáčka, nebo dobrým knedlu zelu vepřu třeba, nebo tě to napadne ve 3 ráno, staneš a jdeš ke kompu a tvoříš?
2: Přesně, to je ta třetí varianta, já teda moc nepiju, protože to moc neumím. Velice rád
1: jim. A tě to naučím, jestli chceš.
2: Už mě to učilo víc lidí. Velice rád jim, takže to by bylo asi lepší, ale zase člověk je unavený, na to člověk musí mít úplně speciální nálady, které v podstatě asi vznikají jenom prostě pocitama, který nabírá v průběhu toho svého života. A samozřejmě nejlíp se tvořím v noci, to každý asi ví, jo, já jsem takovej také, ale určitě to spíš jako setkání s lidma, kterými něčím inspirují, je to setkání s nějakýma určitýma situacemi, který člověk, ať je to rozchod, příchod, láska, neláska, že jo, to všechno víme, ale určitě prostě je to hlavně i tím, že člověk se najednou potká s někým, kdo ho inspiruje, prostě a ta cesta se prostě odbočí do jiného směru. A najednou zjistí, že já jsem teďka fakt poslední vlastně 2 roky pracoval na projektu, který jsme Hedr, je to zpěvačka Hedvika Petrková. Hodně jsem se s tím jakoby zasekal, co se týče toho, že té práce bylo obrovský objem. A najednou člověk zjistí, že prostě to pole je prostě daleko širší a že bych rád prostě ukázal i ty ostatní věci, které se mi v tom průběhu toho života prostě namanuly. Pak jsem narazil tady na Tomáše, který v podstatě samozřejmě díky tomu, že je z daleko modernějšího pojetí, než jsem já, že jo, je to prostě trošku to chápe jinak. A ten říká, hele, tyhle věci jsou tak pecka, že je třeba prostě to omladit. Já říkám, to ví, že jo, prostě člověk si myslí svoje a pak mi předložil teda v podstatě konkrétně na věci, kterou teďka asi budeme poslouchat.
1: Budeme.
2: Nějakou
1: Balkan
2: vizi.
1: Balkan Dreams.
2: V podstatě. Jo, no. Je to právě Zedr, ale každopádně mi předložil prostě verzi, která mi tam úplně obohatil toho nějaký prvky. Já jsem si z toho sednul na zadek a říkám, tak tohle je cesta prostě zase dál kousek. Takže tou cestou teďka se snažíme jít.
1: Držím palce do budoucna, abyste spolu takhle vydrželi, protože Chip a Chapman vytvořili tady na té planetě spousty krásných hitů, ať to byly Sweet nebo Susy Quattro nebo Smokey a tak dále, to byly hitmakři. Kde vás najdeme na netu, aby jsme se podívali, jaký další pecky okolo vás budou vznikat?
2: Vzhledem k tomu, že Tomáš je vlastně ajťák povoláním velice dobrý, takže v podstatě tyhle věci bych rád, aby odpověděl on, protože samozřejmě to má největší přehled.
3: Umístíme to hlavně na Spotify, dotvoříme klipy, takže to bude dostupný i na YouTube. Bude to Peter Šachinsky, Project 27, nebo anglicky 27.
1: Takže to je vaše adresa.
3: To bude naše adresa.
1: Vaše věci.
2: Otevřený projekt pro mnoho interpretů a mnoho hráčů.
1: Ano, moc krát vám děkuju za dnešní návštěvu, za muziku, kterou jste mi sem přivezli, ať se daří.
2: Děkujeme, Petře, a ať se daří i tobě, děláš to skvěle.
1: Rádo se stalo. No a my si teď poslechneme slíbenou Heather a její nejnovější pecku, která se jmenuje Balkan Dreams. Tak poslouchejte, je to fakt jako našlápnutý.

0: Se Svihany v ruce jde každá party tím správným směrem. Svihany, tradiční nepasterované pivo. e-shop.pivovarsvihany.cz.
1: Mým dalším dnešním milým hostem je Michal Schmidtmajer, frontman skupiny Mišák Band. Psáno s krátkým tvrdým. Že jo, Michale, viď, je to tak?
2: Ano, je to tak. Ahoj, no, zdravím všechny.
1: Ahoj, čau. Kdy a kde vlastně vznikla skupina Mišák Band?
2: Ježiš, to už je strašně dávno. Mišák Band vznikl původně v roce 2009 a vznikl Ostravě původně jako kapela, co hrála covery.
1: Jo. Ty jsi mě sem dneska přivez vaše debutový album, který je žánruje velmi pestrý, řekl bych od folk rocku přes funk až po alternativní 90-kový crossover, jako je třeba pecka s názvem Kuna, kterou si tu právě teď poslechneme, Mišák Band, dneska poprvý. Jdeme na to, viď, Michale?
2: Jdeme na to.

0: CZ. Jak se vaše debutový album jmenuje a kolik je na něm celkem písní?
1: Naše album se tak jako chytře jmenuje Album. My jsme si nad tím jako dlouho lámali.

0: zprávu, jak to nazvem. A protože jsme ke všem těm 8 písním přistupovali tak, že by to měly být jako nosné singly, tak jsme říkali, že to všechno musí být pecky. Takže z toho pracovního názvu, nakonec, jak už to tak bývá, vznikl ten název originál.
1: Tu muziku, kterou si myslím dneska přivez, tedy All Boom, jak si pojmenoval vaše nový album, tak kdo tady píše texty a kdo tady píše muziku? Jde to všechno za tebou?
0: Ne, určitě to nejde za mnou. My, jak si dobře řekl, jsme kapela Myšák Band a protože jsme band, tak to děláme všichni jako společně. A co se týče textů, tak tam největší jako zásluhu má Zbyněk Hanák, což je zároveň náš saxofonista, a potom se tam podílel i Petr Močák Svoboda, což je náš bubeník, tak ten taky napsal 2 texty.
1: Kolik vás celkem je v kapele, protože v některých věcech jsou slyšet i dechové sekce?
0: My máme na tom, na té desce spoustu hostů, jo? Takže nás je takové zdravé jádro 7, koncertně je nás 10 a na tu desku jsme si přizvali spoustu jako různých externích i muzikantů.
1: A je tam někdo úplně zajímavý, jako známý po té instrumentální stránce, protože ty dechové sekce sedí jak prdel na hrnec.
0: Jo, tak je to určitě tím, že tam je třeba Michal Žáček, což je jeden z nejlepších saxofonistů v republice.
1: Bezesporu.
0: Který hraje shodou okolností třeba s Richardem Millerem nebo s Vojtoudikem a s Anetkou Langerovou.
1: Jak jste se skamarádili s českou klasik rockovou ikonou Michalem Prokopem, protože ten tady na tom albu taky figuruje, tak ten příběh je...
0: Jo, ten příběh je velice dlouhý, ale já to zkrátím. My prostě, když jsme dělali tu písničku, tak textář právě Zbyněk Hanák přišel s tím, že by refrén měl zpívat někdo, kdo je jako trošku zkušenější, aby mi jako mladému cucákovi radilo o tom životě. Jo. A tak jsme jako dlouho přemýšleli, kdo by to mohl být, a ten Michal Prokop nás jako napad, jako, že by byl nejlepší. Tak jsme mu prostě zkusili zavolat a on na to kývil. Takže Michale, děkujeme.
1: No, já si myslím, že to byla dobrá volba. Michal s vámi ve studiu naspíval pecku Running Sushi, tak řekneme k tomu něco? Přijel za vámi do Ostravy, nebo kde jste to točili?
0: My jsme desku točili kousek od Prahy, no. Takže nebylo jako nutné jezdit daleko, a když budu upřímný, tak Michal Prokop to natočil u sebe ve studiu a jenom nám to poslal.
1: Poslal to hotový komplet na míchačku. Tak jo, krásně, jdeme poslouchat. Running Sushi, Myšák Band a jako host Michal Prokop.

0: Havířov opět nabízí svým občanům možnost zapojit se do rozvoje města. Celkem 5 milionů korun bude investováno do projektů, o kterých rozhodnete vy. Takže pokud vám záleží na dění v Havířově, můžete hlasovat, kam tyto peníze půjdou. Více informací o projektech a možnostech hlasování se dozvíte na www.havířov-city.cz v sekci Participativní rozpočet nebo na Facebooku města. Hlasovat můžete do 15. května.
1: To byla písnička Running Sushi od skupiny Mišák Band, kde zahostoval Michal Prokop, mimo s tím ještě stále tady naproti mě sedící Michal Schmidtmajer, hlava skupiny Mišák Band. Michale, jak videoklipy a Mišák Band? Máme šanci někde nějaký vidět v současné době?
2: Určitě na YouTube máme videoklipy k původním třem singlům, které jsme vydali ještě před touto deskou.
1: Ano.
2: A současně teďka budeme vypouštět do světa právě videoklipy tady k nové desce, takže určitě náš kanál YouTube sledujte a tam to všechno bude. Ano.
1: Ještě zajímavý okolo vás je to, že máte výjimečný merch. Tak můžeme krátce pohovořit o tom, jak ten merch vypadá?
2: Tak my krom toho, že máme klasicky jako čepice, trička, jak asi všichni, tak máme takový interní merch, což je víno. To se taky právě vyskytuje ve všech našich videoklipech. Když si to jako divák všimne, tak tam je. A pro nás víno dělá náš kamarád na Jižní Moravě, který vždycky udělá nějakou pěknou etiketu, natiskne, takže současně teďka máme právě víno, který to nové desce album.
1: Uh-huh. A ještě na té etiketě je cosi, co toho človíčka, který ho začne pít a když si toho všimne, může k tomu poslechnout hned i muziku. Že?
2: Ano, je to přesně tak. My tam máme QR kód, který odkazuje na všechny známé streamovací služby, takže jako Spotify, Apple Music, YouTube Music a taky odkazuje právě na ty videoklipy, takže při pití můžete poslouchat dobrou muziku.
1: Ano. Vy jste ještě došli k názoru, že CDčko už dělat nebudete, tak co tam ještě máte jako novum?
2: My jsme vlastně nad tím dlouho přemýšleli, jo? Jako pořád musíme říct, že jsme začínající kapela, rozpočet není úplně jako velký, vinyl by byl krásný, ale je to spoustu peněz a já jsem se jednou v noci takhle zbudil a říkal jsem si, sakra, jak my to uděláme, jo?
1: I ty jeden.
2: A tak jsem dostal nápad, že bychom mohli udělat takovou jako tištěnou knížečku, která by se rozložila, tam by byly texty s akordy, právě informace o autorech hudby, textu a podobně a krom toho by tam byl jeden velký zase QR kód, který přesně bude odkazovat na ty streamovací služby, takže ten současný posluchač, krom toho, který jako řekněme si dneska všichni posloucháme tu muziku nebo většina z nás, hlavně přes to Spotify nebo YouTube Music,
1: ano.
2: Tak aby měl k tomu něco v ruce, jo? Takže má tištěnou knížečku v ruce od nás a zároveň má odkaz na ty streamovací služby.
1: Mm, jak to vypadá se křtem? Bude nějaký parádní, ale za to skvělej mejdan, Michale?
2: Ano, jako určitě bude a my taky chystáme teďka jako řadu koncertů, budeme to postupně zveřejňovat na všech sociálních sítích našich a můžeme říct, že první zastávka je 6.6. Bude to v Bolaticích, kousek od Ostravy, od Opavy a tam bude první křest a tím budeme křtem pokračovat vlastně celý rok.
1: Těch křtů bude teda víc.
2: Jako... Chceme křtít na každém koncertu.
1: Jaký největší koncert nebo festival vás letos čeká?
2: No já budu upřímný, my letos tím, že jsme dlouho chystali tu desku, jo, chystali jsme to 2 roky ve studiu a moc jsme nechtěli jako jít dopředu s tou kůží na trh, než to vydáme, takže my vlastně dneska řešíme to, co bude v roce 2027. Takže ty festivaly, doufám, že nás všichni budou zvát na ten příští rok.
1: No kéž by, hele. Vy jste tak zajímavá kapela, že si myslím, že ty multižánrové festivaly by po vás měly určitě šáhnout. Nevíma je třeba Rock for People, ten největší. On Michal tam zve kapely, že vůbec absolutně, když se podíváš na line-up, tak ty kapely, já třeba některý vůbec neznám. A pak, když si je poslechnu, tak si řeknu, aha, tak Michal ví, co dělá, že jo? Aby těm lidem tady na tom velikánském festivalu nabídnul něco výjimečného.
2: Jako určitě se nebudeme bránit, můžou nám zavolat, kdykoliv kontaktovat, booking máme na webových stránkách.
1: No jasně, takže kontakt na vás, pojď ještě připomenout, vy máte svoji netovou stránku, která je profesionálně vedená a píše se to přesně jak?
2: Je to klasicky www.myshakband.cz a pozor na to, je to m-y-s-h-a-k, je to psáno ne s-h, ale s-h, to je s-h. Ten záludný.
1: Ano. Já ti moc krát děkuju za dnešní návštěvu tady v pořadu rockmusic.cz a držím palce, ať se vám fakt daří.
2: Taky děkuji a poslouchejte všichni kvalitní rockovou muziku. Čau.
1: Tak jo, ahoj. Anděl, tak se jmenuje další pecka z nového alba skupiny Mišák Band a tady je zase další host, herečka Kamila Janovičová. Poslouchejte.

0: televize českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na pravé rockové televizi Rebel a online na rockparada.cz. A nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o mega balík rockových dárků. Mým posledním dnešním milým hostem je Honza Běloch, frontman skupiny Starti. Honzo, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím tebe a zdravím všechny, co nás poslouchají.
0: Na úvod hned se zeptám, pověz, co je u vás novýho, kromě vaší nový desky, od tvojí poslední návštěvy tady v rockmusic.cz, což bylo zhruba před rokem s albem Fernet Man.
1: U nás, co je novýho, jako změna, asi tak spíš to změna trošičku mírně stylu, že kluci teda říkají, že nemám to prezentovat, nejsme punková ani punkroková kapela, že spíš už se blížíme do toho roku, což je z toho teďka druhého alba poznat.
0: Ano.
1: A je to trošku jiný a tak jsme trošku vyměkli, no.
0: No, ano, dalo by se to tak říct. A my se o tom přesvědčíme, jaký to album je v nejbližších 20 minutách, ale teď si pustíme první ukázku a ta pecka se jmenuje Mraky. Což je vlastně typická punkárna od skupiny Starti. Je to tak, veď?
1: Trošku máš pravdu, ale opravdu je to už měkčí, než to bylo na tom
0: prvním albu. Ano, ano.

0: Posloucháte pořad Rock Music CZ na rádiu Čas Rock.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Fanku. XXX Lutz.
1: Vaše nový album je na světě, tak co všechno bychom o něm měli vědět?
2: Tak měli byste o něm vědět. Je to naše druhý album, neproběhl žádný křest. To album vlastně je vydaný jenom online, protože v dnešní době prostě tak, jak jsme zjistili, že už CDčka a ostatní věci jsou pasé. Takže je na Spotify, je na YouTube k dispozici. Mm-hmm. Máme ho na fleškách, udělali jsme si takový zvyk, takovou tradici, že všude, kde hrajeme, tak dáváme pro prvních 50 platících vždycky flešky zdarma.
1: Jo,
2: je to v podstatě v ceně vstupu, na který jsou právě obě dvě naše alba. Takže prezentujeme to tak, aby jsme to fakt co nejvíce snažili rozšířit, se snažíme, tak snad to k něčemu bude, no.
1: Jo. Jaký poselství přináší tady to vaše nový album v rámci textu?
2: V rámci textu si to trošičku...
1: O čem nejraději textujete?
2: No trošičku se to změnilo oproti tomu prvnímu. To první bylo takový alkoholický, takový ten rok s tím alkoholem a tady s těma všema srandama a tohleto. Teď už to tak úplně není, tady ty texty už jsou takový vážnější, jsou tam takový spíš jako takový ty o životě, možná až to už trošku i o lásce, to, co po nás vyžadujou, takže je to fakt změna, je to jiný, no.
1: Jak vznikal tady ten nový Matroš? Je to kreativita celý kapely, nebo jenom někoho z vás?
2: Je to kreativita celý kapely, v podstatě hodně se zainteresoval tentokrát zase náš baskytarista Pája, který na to má často tvořit, takže hodně věcí je tam od něho, tentokrát mnohem míní zase ode mě, protože já jsem se tomu za stolik nevěnoval. A náš textař Pavel Vavřík, kamarád, který ho tím zdravím, jestli nás bude poslouchat.
1: Ano.
2: Tak od něho tam taky nějaký text je, myslím, jeden, dva texty tam jsou taky od něj. Takže toto je tam stejný jako na tom prvním, ale spíš se to přiklonilo k tomu, že už toho tvoříme ještě víc jakoby sami, že ještě víc se snažíme toho samotného vlastního materiálu.
1: Mm-hmm. Název novýho alba, tedy Kredenčák, co to vlastně znamená? Má to nějaký hlubší filozofický význam, Honzo?
2: No to je ještě v pořád pozůstatek, vlastně tak, jak to na tom prvním albu Fernetman, tak tady je Kredenčák. To jsou ti, co tajně chlastají doma, že jo? Tak právě od nich, o nich to je a o nich je ta jedna vlastně první stvořená písnička z toho alba, která tam je taky, Kredenčák, když se poslouchnete. Ta je taková fakt do toho punku, je to takový ala Vysací zámek, bych řekl trošku. Tak k tomu se to inspiruje, no.
1: Dáme další pecku z vašeho nového alba, tedy z Kredenčáku. Ta se jmenuje Fantazie. To je vlastně pecka, která není až tak typicky punková, nebo vůbec
2: ta
1: není punková.
2: Není vůbec, ano, přesně, tak, není vůbec.
1: Tak co se stalo, ty už si tady říkal, že od toho punku odcházíte, ale my že to bylo takhle náhle, jako.
2: My od něj úplně neodcházíme, ale ono je to tak, že si to fakt ta doba žádá, že úplně to už není tak úplně, že by to chtěli ti lidi. A ti, co nás znají, tak chtěli něco v tomhletom stylu. A já se do toho opřel, tohle je celá jeho písnička postavená od něho. Vlastně je to naše nejpomalejší písnička, vlastně takový ploužák jediný. Poměrně hodně dlouhý, i přesto, že v původní verzi on měl snad jednou tolik času. My jsme ho zkrátili na půlku, jestli se nemýlím, ta písnička i přesto má furt nějakých 5 až 7 minut. Mm. Je pořád hodně dlouhá, takže je upravená a je to takový, hrajeme to nejméně naživo, protože to zase úplně není zase do těch klubů a do toho, ale tak my počítáme, že... Aby tam bylo od čeho něco, aby to bylo úplně zase něco jiného.
1: No je to hodně pestrý, tak nic proti tomu. Hlavně, že to je vaše vlastní muzika a že to funguje.
2: Rozhodně je vlastní a rozhodně. Ono pak ještě ve studiu, ve finále, když byla nějaká ta verze hotová, tak ještě tam každý vložil další nějaký nápad, takže z toho vzniklo ta finální podoba, tak jak vy to uslyšíte tady teďka, jo, takže.
1: No, tak to uslyšíme, no. Dobrá. Jdeme na to. Fantazie, starti.

0: Jak to vypadá s klipama k novýmu albu? Budou nějaký, plánujete to, nebo už jste něco vydali? Můžeme kouknout na YouTube třeba?
1: Takže můžete kouknout na YouTube samozřejmě, vydali jsme. My si klipy tvoříme sami, vzhledem k tomu, k té finanční náročnosti, jak ke všem možným. Ale zase věc je ta, že dneska je to dostupný vlastně. Dneska v podstatě, když jsem viděl, že natočí celý film celovečerní mobilem jedním, tak jsme se s tím zkusili inspirovat. Udělali jsme teďka dva klipy. Tady k tomu druhému albu. První je Kredenčák, tak jak už jsme si řekli. Ten jsme si točili celý sami, vytvořili jsme si k tomu nějaký scénář. Písnička, zjistili jsme, která trvá nějakých 4 až 5 minut. Tak natáčení toho samotného videa nám k tomu trvalo asi 8 hodin. Takže 8 hodin jsem tam hrál alkoholika a všichni mě tam natáčeli ze všech stran, všechno možný. Musel jsem tam koštovat různý druhý alkoholu a všechno. Bylo mě to proti srsti.
0: Takže
1: samozřejmě.
0: Takže to bylo autentický, jako jo.
1: No, bylo to autentický.
0: Že jsi měl počepicí ve finále
1: Měli jsme na to v zimě čas, takže jsme to takhle připravili. Jo. No a to je jeden klip, který jsme teda natočili vyloženě jakoby fakt kamerou, záběr po záběru. A ten druhý klip, to je taková ta kultovní písnička, kterou máme na tomhletom albu, na kterou my sázíme, že to by mohlo být to naše budoucí, což je první písnička, Ta cesta k tobě, kterou tam najdete. No a ta právě je udělaná, takže to jsou naše záběry, plus ale s využitím dneška, tak jak to moderní doba žádá, s využitím automatického ty inteligence.
0: Ano.
1: A tam je to poznat, vypadá to téměř profesionálně, teda z mýho pohledu, a i s tou písničkou to k sobě ladí, jako, takže doporučím, podívejte se na to, najděte si to na YouTube, Cesta k tobě se to jmenuje.
0: Ano.
1: Takže i tu máme. No a uvidíme, jestli se najde nějaký čas. Chtěli bychom samozřejmě vytvořit nějaký další klip. Třeba jak už jsme si pouštěli ty mraky, tak je to jedna z těch, která se takhle hodí. Takže čekáme, až bude teďka krásný počasí, aby jsme využili nějakého venkovního potenciálu. Zase jsme udělali nějaký takový ten klip venku. No.
0: Takže YouTube dáme do vyhledávače Starti.
1: Přesně tak.
0: Někým i, že jo?
1: Někým i.
0: A podíváme se na videoklipy.
1: Můžete, přesně tak.
0: Pozveš nás na nějaký váš nejbližší koncert, nebo bude se křtít?
1: Bude se křtít. Chtěli jsme křtít na jaře. Nebyl na to čas, teďka se jezdili nějaký kluby různě, něco málo tady, co jsme tam měli po republice. Bude se křtít až na podzim, to bych ještě teďka asi nezmiňoval, protože to nemám úplně ještě daný kompletně dokupy, ale chtěl bych využít takovýho toho listopadu, prosince, když jsou takový ty hluchý období, když prostě se dá zales někam dovnitř.
0: Tak to najdeme na vašich stránkách,
1: to najdete
0: protože
1: na našich
0: vy máte
1: stránkách,
0: doménu.
1: Určitě www.starti.cz nebo na Facebooku Starti. Tam můžete dát like, budeme rádi za každý sledování, ono dneska je to potřeba. A já bych vás pozval teda spíš na ty letní akce, které nás čekají.
0: Tak pojď.
1: Vyzvihnu tam asi dvě takový hlavní. Máme tam s kapelou Přísun povolen, s kterou jsme se skamarádili celkem, tak oni mají 10 let v Praze v Modrý Opici. Mají to 14.6. Jo, takže bude tam 10 kapel, oni mají 10 let, my se tam to účastníme. Myslím si, že by to mohla být pěkná, dobrý místo, dobrý čas, jo, takže to si myslím, že by mohlo být v pohodě. Jo,
0: a pak bych vás...
1: Tam je to vyloženě teda punkový, tam jsme asi úplně nejjemnější kapela z celého večera, když se sedíme na to složení, jo. No. A potom teda bych vás ještě pozval na další perfektní akci, Heřmaňák Fest na Vysočině, Dolní Heřmanice, kde dokonce si vybrali to, že protože já jsem pořádával taky nějaký motofest a tady ty věci, a oni si mě vybrali k tomu, že bych to měl moderovat, takže já budu moderovat festival s nějakýma soutěžema, tak Heřmaňák Fest 26. Jo.
0: Ano.
1: Takže ve finále třeba ze mě bude ještě moderátor, jo.
0: Ne, mluvíš úplně, to dáváš jako na první dobrou tohleto, no tak je to paráda. Dáme si ještě od vás Cestu k tobě. To je další věc, která je taková trošku jako odlišná od toho pánku.
1: Velice odlišná, ano.
0: Ano, a která charakterizuje vaši současnou tvorbu, tak jdeme poslouchat.

0: Honzo, moc krát dík za tvoji návštěvu v dnešním rockmusic.cz. No a co, popřát skupině Starti, aby se vám dařilo a měli jste před podiem čím dál tím víc lidí. Měj se krásně, pozdravují ostatní a někdy zase někde.
1: Rozhodně děkuji za pozvání, vážím si toho a chtěl bych jenom všem lidem vzkázat, choďte na akce, choďte do klubu, choďte na festáky. Když už ne to, tak choďte aspoň do hospody, jako aspoň trošku tlačím na ty mladý, něco dělejte, jo? Mějte se krásně, čau, čau.
0: Ahoj Honzo. To je pro dnešek úplně všechno. Příště tu se mnou budou Rimortis, Vitacit, Jakub Zakravač, šéf festivalu Pod komínem a od mixu vám mává jako každý týden ze studia Avi pro Prochor. Od mikrofonu se s váma loučí Kusovka a vážené rockerky, rockeři, případně i rockerčata. Už teď se na vás těším zas příští týden, tak za 167 hodin. Ahoň.

0: Havířov opět nabízí svým občanům možnost zapojit se do rozvoje města. Celkem 5 milionů korun bude investováno do projektů, o kterých rozhodnete vy. Takže pokud vám záleží na dění v Havířově, můžete hlasovat, kam tyto peníze půjdou. Více informací o projektech a možnostech hlasování se dozvíte na www.havířov-city.cz v sekci Participativní rozpočet nebo na Facebooku města. Hlasovat můžete do 15. května.
1: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
2: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: Tati, a jaké to bylo v těch devadesátkách? Pořád se o tom někdo baví, že to prý byla divoká doba.
1: No to víš, že jo. Klidně se posaď, Barunko, já ti o tom něco povím. Nosili jsme flanelové košile, za kofolu jsme dali 10 korun a z rádia hrála parádní muzika.
0: A jaká, tati?
2: Prosím tě, Jarine, můžeš jí pustit něco normálního?
3: Jasně, že ano. A to už během následujícího víkendu, ve kterém se vrátíme právě do devadesátek. Zlaté období grunge, industriálu, alternativního roku či počátku nu metalu. Víkend v devadesátkách. Nejsme jen rádi.

Zdravím vás, rocková a metalová cházko. Je tady další epizoda pořadu Víkend, kterým vás dneska budu výjimečně provázet já, čili Ivo Raška. Jako obvykle nás čeká přehled několika událostí, které se udály v uplynulých 168 hodinách v hudební branži. No a jdeme hned na první dnešní zprávu, která se týká kapely Europe. Tahle švédská hardrocková legenda oznámila vydání nového studiového alba, které dostane do vínku název Come This Madness. To vyjde 25. září a povívám, že fanoušci se opravdu načekali, protože tahle fošna bude jejich první plnotučnou nahrávkou po dlouhých 9 letech. No a jak už zbývá zvykem, na desce se objeví i zajímaví hosté, konkrétně Tobias Forge z kapely Ghost a Mikael Ackerfeld z Opeth. Zároveň kapela oslaví 40. výročí svého nejslavnějšího hitu a alba The Final Countdown. Turné k tomuto výročí odstartuje na podzim a jednou ze zastávek bude i Ostrava, kde vystoupí jako hlavní hvězda megakoncertu Rádia Čas. Tady ale Europe a jejich pilotní single One on One z chystané desky.

V rockovém světě teď rezonuje hlavně jedno jméno – Metallica. Pokud patříte k fanouškům, kteří nedají dopustit na jejich éru z konce 90., mám pro vás skvělou zprávu. Kapela oficiálně potvrdila, že legendární album Reload dostane letos v červnu nový remasterovaný kabát. A nepůjde o žádnou chudou edici. Metallica do světa vypustí speciální set, který je doslova splněným snem každého ortodoxního fanouška. Čeká vás remasterovaný zvuk na dvou vinilech, neuvěřitelných 15 disků nabitých demosnímky, raritami a také živáky z tehdejšího turné, 4 DVDčka s dosud nezveřejněnými záběry ze studia a také koncertními záznamy, no a k tomu hromada sběratelských bonusů, včetně třeba 128-stránkové knihy. Tak tohle všechno bude k dispozici od 26. června. Pokud si ale chcete zkrátit čekání třeba něčím hudebním, tak kapela vyhlásila výzvu Get the Reload Out. Stačí na sítě pověsit svůj cover na jakoukoliv věc z téhleté desky a můžete vyhrát box podepsaný celou kapelou. Tak co, oprášíte kytary a zkusíte štěstí? My si teď tuhletu éru Metallica připomeneme jedním z největších hitů té doby. Tady je The Memory Remains.

Pokračuje pořad Víkend, který můžete jako obvykle sledovat na obrazovkách televize Rebel a nebo poslouchat audiostopu na frekvencích Rádia Čas roku. No a nyní by měli zbystřit zejména fanoušci nu metalu. Legendární Korn jsou totiž po 4 letech zpátky s úplně novým materiálem. Právě teď vypustili single s názvem Reward the Scars a k němu rovnou naservírovali i vizuálně našlapaný videoklip. Skladba ke všemu vznikla v docela zajímavé kolaboraci. Stala se totiž součástí soundtracku v nové expanzi hry Diablo 4 s podtitulem Lord of Hatred. Sám frontman Jonathan Davis přiznal, že je dlouholetým fanouškem Diabla a temnota téhle gamesy mu k tvorbě Korn skvěle sedla. Takže pokud máte rádi syrové emoce a temnou atmosféru, tohle vás rozhodně nenechá v klidu. Pojďme si to dát. Korn a jejich novinka Reward the Scars.

Poslední dnešní zpráva v rámci pořadu Víkend bude mít tak trošičku bulvární nádech. Rockový svět má totiž nový hvězdný pár. Sally Erna, zpěvák z Godsmack, a Dorothy Martin, kterou znáte jako lídrini kapely Dorothy, oficiálně přiznali, že spolu chodí. Mimochodem, pokud by vás to zajímalo, tak věkový rozdíl mezi nimi činí 18 let. Každopádně to vypadá na pořádnou love story. Dorothy se během rozhovoru nechala slyšet, že je do Sallyho zamilovaná až po uši, cítí se s ním v bezpečí a prý se spolu pořád smějí. Dokonce spolu už nahráli i společný song s názvem Set Me Free. Ale žádný sladáček rozhodně nečekejte. Tak uvidíme, jestli jim tohle rockové spojenectví vydrží, každopádně jim to spolu moc sluší. Teď si dáme jednu věc z jeho domovských Godsmack. Já se s vámi zároveň loučím a někdy příště se budu těšit zase naslyšenou a naviděnou.

Postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Čas rok. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Houba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas rok. Čas rok.
1: Čau, es bando. V prosinci a v březnu proběhly historicky první rebelské kvízy, tedy kvízy rádia Čas rok a televize Rebel. Bylo to fajn a já jsem si řekl, že se k tomu ještě jednou vrátím i v rok speciálu. Takže si připomeneme pár otázek, abyste měli představu vy všichni, co jste chyběli. Jedno z témat byla rocková a metalová hudba 80. let. A hned první otázka směřovala k hudebnímu stylu, který v té době nabral na popularitě. Většina věděla, že se jednalo o glam rock, nebo přesněji řečeno hair metal. Přední zástupci tohoto stylu jsou samosebou Motley Crue, Red, ale já si myslím, že nejbohatší kštici na hlavě měl v té době Dee Snider. Toho se letos bohužel nedočkáme v comebackovém turné kapely Twisted Sister, ale zdraví je přednější. Takže si dejme jeden kus právě v podání této kapely.

Na druhém rebelském kvízu byla parádní atmosféra. Lidi se sešlo dost a bavili se. Teda, z mého pohledu, to tak vypadalo. Došlo i na téma bubeníku. A jedna z otázek se týkala mladšího bratra Miloše Majera. Matěj Majer jde úspěšně v bráchových stopách, ale rozhodně ho nekopíruje. Naopak si jde svou vlastní cestou. V roce 2024 musel Miloš z časových důvodů opustit kapelu Mean Messiah, ale doporučil za sebe právě bráchu. A byla to dobrá volba. Matěj se vedle Dana Frimla a Lenky Čechové zabydlel rychle a trio pokračuje dál.

Ke každému správnému kvízu patří různá speciální kola. Třeba poznávání audia nebo fotografie. Na prvním kvízu se hádaly fotky ze slavných videoklipů a během toho březnového na vás čekalo několik fotek, kde byli slavní hudebníci zamlada. Na jedné z fotek byl i mladiství Lemmy Kilmister, který některým připomínal někoho z Beatles. A jako nebylo se čemu divit, ono to tak fakt vypadalo. Ale nápověda byla jasná. Štědrý den. Právě 24. prosince se Lemmy narodil. A že to teda byl dáreček.

Dnešní rok speciál se nese ve znamení rebelského kvízu. Ne, že bych vám tady kladl záludné otázky, ale vracím se k tomu, co proběhlo v prosinci a březnu. Audiokolo může být záludné. Nikdy nevíte, co si na vás organizátoři připravili. My jsme třeba chtěli vědět, který pár nahrál ústřední píseň k filmu Musím tě svést. Tedy dneska už to partneři nejsou, ale byli spolu dlouho a pro hodně lidí platili za stabilní dvojici. Zkrátka to je život. Koho jsme tedy chtěli vědět? Tomáš Vartecký a Anna K.

Až jsme v závěru dnešního rok speciálu. Ještě jednou dodatečně tady chci poděkovat všem, co se rebelských kvízů zúčastnili. Snad si zde můžu dovolit slíbit, že to nebylo naposledy a někdy na podzim budeme pokračovat. Jedno z témat druhého kvízu bylo takzvané věřte, nevěřte, po vzoru slavného seriálu. Jednoduše jsme vám předeslali nějaké tvrzení a vy jste měli vydedukovat, jestli je to pravda nebo lež. Došlo mimo jiné na Coryho Taylora. Zajímala mě doba, kdy založil Slipknot. No a vlastně to už bylo špatně, protože maskovanou kapelu on rozhodně nezaložil, ale stal se členem později. Ale okamžitě, co do ní vstoupil, stal se důležitým pilířem. Takže tady je máte, já vám ještě jednou děkuju a budu se těšit příští týden.

Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburghu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Dvo

0: Ahoj rockeři, zdravím taky rockerky, prostě všechny, kdo si zapli opět jak televizi Rebel, tak i Rádio Čas Rock, anebo na sociálních sítích sledují další díl pravidelného pokecu zvaného Backstage. Backstage je o povídání s hosty, především s muzikanty, tak to dneska bude taky, protože se mnou je Dalibor Panter Halamíček, ahoj.
1: Ahoj, zdravím
0: a
1: všechny.
0: Kuba Balaj, zdravím tě, ahoj.
2: Jo, čau.
0: Tak, Dalibore, ty jsi přivedl svého Kubu, jak jsme se bavili, ale začneme u tebe. Ty jsi celkem, já to řeknu tak, profláknutý jméno, takže úplně na začátek, já v podstatě vyjmenuju ten tvůj průchod s tou hudební historií. Satelit, Metan, X-Ray, Panther, Grok, Salamandra a teď Moravius. Tak nějak bych, jakože na začátek zkus tady na to zavzpomínat, tak lehce.
1: No, to byly takové ty začátky, že? Po vojně hned jsem, co jsem přišel, tak mě oslovili právě z toho Metanu.
0: Jasně.
1: No a pak už to začalo, Metan skončil, udělal jsem Panther svůj, jo. Panther šel, ale potom to zas to moc, ty koncerty nebyly té hry, no tak se ozval Grok, ale jako zábavová kapela.
0: Jasně.
1: Jo, no a k tomu zábavová kapela, tak se přihlásil Pavel Slíva ze Salamandry, který to začínal, no tak jsem během toho dělal tu Salamandru, jo. Potom vlastně, když to tak vemu, tak po třech CDčkách Salamandry jsem vlastně šel pracovat do Anglie.
0: Ano.
1: Jo, no a když už jsem v té Anglii byl, no tak mi bylo jasné, že do Salamandry už se nevrátím, protože vzali toho Ivana. No tak já jsem vlastně udělal kapelu Moravius.
0: Jasně. Hele, z těch kapel, je ti nějaká taková, jako řekněme, nejpříjemnější, že to bylo takové, jako že nějaká topka jedna z nich, anebo to byl prostě ten průběh toho hudebního života a šlo to, od každého si vzal něco. Jak to je?
1: To byl právě ten průběh.
0: Jo,
1: ten
0: dobře.
1: Průběh. Začal jsem takovým tím hard rockem, jo, no, přes melodický rock, jo, a skončil jsem vlastně u power metalu, který mě prostě potom oslovil a právě proto jsem zůstal u toho Moraviusu, takže teďko moje topka je vlastně Moravius.
0: Jasně. Hele, dej to na chvilku Kubovi. Kubo, já ti to zopakuju ještě jednou. Satelit, Metan, X-Ray, Panther, Grok, Salamandra. Říkají ti něco tyhle kapely?
2: Tak hlavně Salamandra, že s nima jsme si už zahráli aj několikrát.
0: Jasně.
2: Ale spíš to jsou asi jako starší kapely, než jsem já, takže
0: právě, jo. A dostal ses k ním třeba jako i poslechově, že jsi třeba řekl, tak a teď si něco z toho poslechnu?
2: Jako tak trochu tu Salamandru, ale...
0: Tak trošku tu Salamandru, dobře. Vrátíme to zpátky, ten mikrofon. Moravius, co tě teda vedlo k tomu, že jsi založil 2005 Moravius. Loni to bylo 20 let.
1: 20 let už, no. Ano. 20 let, no. Co mě k tomu vedlo? No, oslovil mě Petr Strauch, Solar System, ten ano, starý měl taky.
0: Ano, ano.
1: A vlastně Peťa byl takový šílenec do kapely Stratovarius, hlavně do Tima Tolkyho. Jo, opravdu, a já jsem vlastně Stratovarius taky miloval, jo, a miluju do dneška, ale jenom s Timo Tolkym, bohužel. Ale on právě měl ty songy první, co mi pouštěl, tak se mi strašně líbili. No a na ten popud vlastně jsme udělali Moravius jako první takové CDčko. Jo, takže toto byl ten základ s tím Peťou Strauchem.
0: OK, dobře. Aktuální sestava, protože tam se to za těch 20 let asi prorotovalo, takže předpokládám, že tady Kubu, kterého máš sebou, tak ten je součástí.
1: Samozřejmě. Kuba tady je jako vlastně solový kytarista. Pak mám druhého kytaristu Lumíra.
0: Ano.
1: Jo, na basu mi hraje Jarda, který taky současně hraje i v kapele Salamandra. A na bicí tam mám jednoho velmi dobrého, skvělého bubeníka z Polska.
0: Tady mám poznámku, Polák. Ano,
1: z Polska, Jarek, protože u nás bubeníci sice jsou, ale většinou každý tam má 3-4 kapely a nemůže si věnovat pořádně.
0: A ty chtěl, aby prostě se tomu věnoval na 100%, ne?
1: Tak
0: že měl...
1: potřeboval jsem bubeníka, který by se opravdu tomu věnoval vlastně tak, jako splna hrdla, jak se říká. No a on se tomu opravdu věnuje, je skvělý, dobrý, jako takže mám bubeníka z Polska.
0: Já tady mám další takovou poznámku, jestli dáváš prostor o mladině, Kuba je toho důkazem, že asi ano. Ten zbytek je taky taková o mladině, jako mimochodem u chlapu se tomu, že kolik ti je roku?
2: 17.
0: 17, no. I ostatní jsou takhle mladí?
1: Ne. Kuba vlastně, když přišel, tak měl 16, protože už je u mě rok, jo. Strašně mě ohromil hned při první zkoušce, co přišel, jo. Já jsem prostě normálně vyvalil oči a bylo hotovo, jako byl jasný.
0: Čím tě ohromil?
1: No prosím tě, dal jsem mu dva songy na naučení.
0: Ano.
1: Jo, a zrovna ty nejtěžší.
0: Ano.
1: Co jsou zrovna songy, kde solo mi tam nahrál, k tomu se asi možná dostaneme, ale solo mi nahrál Timo Tolky.
0: Jasně.
1: Jo. Přišel suverénně, naladil se, dobrý hrajeme, začali jsme hrát, přišli jsme k tomu solu a jak to Kuba spustil, tak mě normálně spadla brada. Říkám, tak jdeš. Ty jdeš.

0: 16-letý kluk a ozval se mu, řekněme, zkušení hudební Pardálové a řekli, pojď na zkoušku, nebo ty ses ozval, že chceš jít, jak to bylo? Proč zrovna Moravius? Jako zaujala tě, oni ti poslali muziku, už to slyšel?
1: Tak asi, že zrovna mě neměli kytaristu a já hraju na kytaru, tak...
0: No ne, ale že zrovna tohle. Jo, myslím tím hudební šuplík, že si třeba neřek, jako půjdu hrát něco, hard rock třeba, jo?
1: Tak jako já to až tak nerozlišuji, jako ty žánry, rock, metal.
0: A byl jsi nervózní, když jsi přišel na zkoušku?
1: No, samozřejmě.
0: Dobře, ok, vraťme zpátky mikrofon a začneme teda u kapelníka, jak ty jsi řekl.
2: No.
0: No, že jak vzniká muzika u Moravius? Ty jsi dvorní skladatel?
2: No, byl to Peťa Štrauch, ale jelikož potom Peťa se začal věnovat vlastně Solar Systému, tak jsem to přebral já, protože mezi tím ještě byla pauza. Já nevím, jestli rok nebo dva, než jsem vlastně dal dohromady zpátky Moravius, no a dělal jsem muziku já. Mm-hmm. Jo, i když, jak jsi říkal, bylo tam hodně lidí v té kapele, ale jelikož to dopadlo vždycky tak, že se tomu nechtěli plně věnovat, tak se to rozcházelo a mezi nima byli i muzikanti, kteří dělali taky nějaké songy, mm-hmm. které se mi líbily a jsou i na CDčkách, jo, ale většinu dělám já, ale teďkom zrovna mi tady pomáhá zrovna
0: Kuba. Váš prostor jakože k tomu, aby někdo přišel i samostatně s nápadem.
2: Samozřejmě, a Kuba má taky dobré nápady, jako opravdu, jo, takže se to hodí zrovna do toho stylu Moravius, jo, takže dávám mu prostor.
0: Co se stane, když se nedohodnete s tím, jestli je to takhle nebo onakhle, že by to mělo být takto, nebo stane se, že prostě se tady písnička hodí jakože do šuplíku nebo vyhodí a jede se znovu?
2: Určitě, taky se stane, že se dá do šuplíku, ale většinou my to řešíme tak, že prostě řekneme si, dobré, to není ono, zkus to předělat, nebo zkus tam dát něco navíc, jo? Tak Kuba se na to podívá, sedne si k tomu, udělá dvakrát, třikrát zkusit tam dát něco jiného, jo, a prostě už je to lepší, jo, prostě, že ty nápady tam má, jo,
0: dobře, dej to jemu. Vždycky jste se, Kubo, nějak dohodli, protože kapelník je kapelník, jo, že i když přišel s tím, jakože, hele, potřeboval bych tam přidat tohle, přidáme tohle, ubereme tohle, jo, nebo už ti někdy lez na nervy?
1: Jako zatím v pohodě, jo. Zatím v pohodě.
0: Aha.
1: Většinou přijde jako Dalibor s tím nápadem a nějak to rozebíráme, ale jako dávají prostor. Jako...
0: Ok, kde chytáš tu hudební inspiraci ty, když přijdeš s tím nějakým svým nápadem pro Moravius?
1: No, většinou to přijde tak jako nečekaně.
0: Nebo je to tak, že třeba nebo ta je ta druhá varianta, že prostě jednou na ulici, jednou v autě, jednou doma.
1: Tak, jo? Asi, no.
0: Že přijde prostě nečekaně takovejhle nápad. Jak to řešíš? Teďka spousta lidí řekne, já mám doma takhle u televize kytaru, nebo si to zabroukám a udělám si džidži do mobilu, ať to funguje. Jo? No,
1: spíš radši tu kytaru.
0: Mačka, musíš si to zapamatovat. Ok, pojďme na texty. Jo,
2: já chci k tomu ještě dodat, moje nápady se zneptal, jak vznikají.
3: Jak to, že já jsem říkal, jak vznikám,
2: kde,
3: jako
2: kde, odkud, kde, no, mě
0: dobře,
2: abych
0: se k tomu dostal, protože jo. Texty si děláš sám, předpokládám, že jo?
2: Ne.
0: Taky ne, tak texty... to pardon, beru zpět. Tak kde vznikají tvoje nápady?
2: Moje nápady vznikají většinou na WC.
0: Ale to řekla už řada lidí.
2: No, opravdu jako ono, rozumíš, můžu to tak říct, přitlačím,
0: ano,
2: oči vylezou z důlku
0: a, je tam spodní,
2: a jak se vyprází ten mozek, hned je to tam lepší. A hned ty bláho, okamžitě a už jedu.
0: Předpokládám, že máš na záchodě kytaru taky.
2: Já nemám kytaru, já mám mobil vždycky a hned rez a už jedu, jako rozumíš.
0: Tak to máš hudební záchod.
2: Tak.
0: Taky dobrý, dobře. Takže překvapilo mě teda, co jsi před chvilkou, že texty neděláš jenom ty, jakože to bych čekal.
2: Já texty nedělám vůbec, protože my vlastně děláme všechno anglicky a já mám svého kamaráda, jak jsem pracoval v Anglii,
0: jasně.
2: Tak tam mám známého, který má taky svoji kapelu takovou a jednou jsem mu napsal, jestli by mi uměl udělat texty a on mi ty texty do dneška dělá.
0: Takže tak to máš, ale to je Angličan nebo je to Čech? Nebo...
2: Angličan, jmenuje se Filip Rasmussen.
0: Jasně.
2: Perfektní kluk, jako on hraje na trubku v té svojí kapele a takže on mi ty texty vždycky, já mu pošlu jenom hudební nápad, jako na, on mi do toho udělá text tak, aby seděl.
0: A dáváš tam i tu myšlenku, o čem by to mělo být?
2: Samozřejmě.
0: Nebo to necháváš na něm?
2: No, něco nechám na něm, ale teď napíšu mu třeba, dejme tomu nápad, teďkom jsem měl, aby refren třeba zněl Take Your Hand, jo. Mm-hmm. No a on mi ten text opravdu nechal v tom refrenu a k tomu udělal ten text. Opravdu fakt super.

0: Mám takové ty poslechy a doslechy na internetu, vůbec i na těch sociálních sítích vidím, že v celém světě jsme hodně populární přes ten internet. Škoda, že tam nemůžeme si zahrát. Kdybychom měli agenturu nějakou, která by nás tam dostala, byli bychom rádi, jo, že bychom si tam zahráli, protože ti lidi i píšou, jako mám tam lidi z Kanady dokonce, jo. Kdy budete hrát v Kanadě, jako, nebo tak, jako, jo. Rádi bychom opravdu, hlavně i ta Jižní Amerika, tam to strašně dobře jede, jako jo, jsou
1: to.
0: Takže proto děláme anglicky, že když to vyjde, tak ti lidi si píšou i pro ty CDčka, můžu ti třeba říct, vyjde CDčko a okamžitě posílám 120 CDček do Japonska.
1: Tak to je dobrý, jo, tohle, že, to neslýchám prostě, až tak
0: jsou tam, často. Jsou tam nějací kluci, co mají ty svoje prodejny, jo, a oni sledují všechno, jo. Ale jim se ten Moravius tak prostě líbí, že okamžitě jeden chce 60, druhý chce 80, okamžitě poslat, oni ti zaplatí i tu dopravu, všechno, jasně. Prostě oni to chcou.
1: Super,
0: jako, jo, takže super. Tak.
1: V souvislosti s tím, že jsi říkal cizina, to už jsme se bavili, že Polsko. To tak jako se najednou rozlítlo, jak to vzniklo to?
0: Víš co, mě se strašně kdysi pamatuješ kapely TSA, jasně, Perfect, jasně, a takové ty. A ten Bime, já si pamatuju do dneška ten klip z toho Bimeu, to je song Jane zadněm. Tam zpívá ta blondýna, krásná ženská, jede v tom autě s tím frajerem. A mi ta písnička, prostě si říkám, kurník, ten by se dalo udělat do dnešního stylu. Jako jo. Tak jsem to navrhl klukům a my jsme to udělali vlastně do toho našeho stylu.
1: Jasně.
0: No a pak si říkám, no když už to udělám, zkusím to do toho Polska. Mám tam jednoho známého redaktora, který jezdí po celém Polsku, po těch rádích, tak jsem mu to dal, no ten prostě byl úplně z toho šílený, no a hodil to do 2-3 rádií, no a už jsem tam měl dělat rozhovory.
1: No, super.
0: V Polsku se to strašně, oni Poláci jsou strašně hrdí na svůj
1: svět. Přesně tak, ale
0: a já to zpívám ještě k tomu Polsku.
1: Přesně, to chci říct, nestojí za to si tam udělat ještě aspoň jednu další dva kousky, které by se tam dali?
0: Já myslím, že zatím stačí tento jeden, kluci moc...
1: No, tam se ale bavím o tom, aby to bylo polské.
0: No, tak jako no. To by nevadilo. Kluci moc covery už dělat nechceme. Už máme dva, už máme vlastně udělaný.
1: A co takhle
0: Asia.
1: Udělat vlastní, ale s polským textem?
0: To vlastní song s polským textem.
1: No, je to myšlenka. Jako ber to jako jenom myšlenku, jo?
0: No, myšlenku máš dobrou, já mi to proberem. My to proberem, že bychom mohli něco takového udělat, no.
1: No, tak uvidíme. Nějak. Ty bys třeba na něco takového vrhnul? Vůbec máš třeba básnické střevo, skládáš i texty?
2: To úplně ne. A polsky asi taky.
1: Na polsky se nebavím polsky, jo? Na to už se někoho, kdo je schopen to udělat tady. Ale co, nešel by si třeba do toho? Za někoho z kapely?
2: Ne,
1: nešel, dobře. OK, pojďme... Já tomu říkám, takovej hudební bulvár, nebo rockovej bulvár. Na první otázku já už odpověď od tebe mám, ale začnu u tebe. Tvůj neoblíbenější film, na který by ses mohl koukat třeba 100x?
2: Já nekoukám na filmy. Já jediné, co jsem viděl, a tak byl Harry Potter, ale jinak ne.
1: Vůbec? Nepotřebuješ televizi?
2: Radši si poslechnu.
1: Ani se nekoukáš na počítač a nestavuješ tam nějaké filmy, nic takového.
2: Nec.
1: Dobře. U tebe jsem se dočet, že to je Růžový panter a Tom a Jerry. Platí to pořád?
0: Samozřejmě.
1: A proč?
0: Ono mi to hned spraví náladu.
1: Jo, tak to je
0: když
1: pravda.
0: Prostě rozumíš, ono, když přijdu z práce, já samozřejmě chodím do práce, jo, v Havířově mě můžou vidět v autobuse, jak tam jezdím po Havířově, a když prostě člověk, jo, přijdeš domů utáhaný, nemáš náladu, ty asi pustím toho Toma Jerryho a já mám hned lepší náladu, rozumíš, jak prostě to tak máme, za to nemůžu. No a Růžový panter samozřejmě, ten byl,
1: jo, Peter Sellers,
0: ten byl bomba.

0: Říkal jsi dva klipy, na kterých je napsána spolupráce jméno Timo Tulky, které jsi zmiňoval.
1: Ano.
0: Tak, jak to celé vzniklo?
1: No, vzniklo to tak, že Timo Tulky napsal právě na Facebook tehdy, napsal, že chce pomoct některým kapelám, samozřejmě za úplatu, že nahraje prostě nějaké kytary nebo vymyslí skladby a tak, ne? No samozřejmě jsem se toho okamžitě chytil, protože jo, je to idol vlastně Moraviusu. No tak jsem mu napsal, poslal jsem mu dva songy, mu se to samozřejmě líbilo, jo, takže mi poslal vlastně ty sola, no a tím pádem už vlastně jsme to dali do těch songů a opravdu jako ty sola tam jsou slyšené, je to bomba. Jako ještě před tím, co bylo, tak to víš, že Tulky žije s Dominikou Gotovou, to je samozřejmě. No a on měl tehdy narozeniny a to ještě s Peťou Štrauchem, jak jsme byli, tak jsme udělali přímo song, jmenuje se to Fortimo pro něho k narozeninám. Mu se to už tehdy strašně líbilo, protože to byl ten jeho styl, ten song, jo. No takže on vlastně už věděl o Moraviusu, no a on se toho chytil a samozřejmě ty solami nahrál a fakt...
0: Mladý ještě v kapele nebyl vlastně, že? Když to
1: ne, právě to je to, co jsem ti říkal, že no, už ty songy byly hotové.
0: Jo, vlastně jo, na zkoušce. No. Ano. Vraťme se zpátky k Moravius. Deska, bude se vědět, víš, jak se bude jmenovat? Nebo to je zatím, a je nějaké, jo, to už je název, jo?
1: To je název a to je i obal.
0: Fight Machines, desky. Takže super, toto je chystaná nová deska.
1: Tak, i song je vlastně Fight Machines, ano. I klip už je Fight Machines, který výborně. Uvidíte.
0: Tak, ok, a je už nějaké datum, nebo jste prostě v takové situaci, ale prostě tak rozpoložen, že až to bude, tak to bude?
1: No, třeba... teďkom to tak je uděláno, že až to bude, jak to bude, ale většinou... ty 4 desky, co teď vlastně máme, tak vždycky jsem řekl, dobře, bude koncem roku a byla.
0: Jo.
1: Jo, ale teď jsme řekli, koncem roku ještě není, takže koncem možná tohoto roku bude, ale budeme na tom makat a makáme opravdu. Děláme si to sami, všechno, jo. Pak to vlastně dáme do toho studia smíchat, zmasterovat, máme takové studio perfektní, které to dělá, dělají tu naši muziku a opravdu to, ty desky jsou aj slyšet podle toho, jo.
0: Ok, dobře. Koncerty nějaké jsou, předpokládám, budou v letošním roce. Najdou je na webu? Asi jo, že jo. Pamatuješ si, jak on Marie Weby, my už jsme staří harcovníci, jsi říkal, že máme sklerózu, tak to zopakujte.
2: Na Moravius.
0: No,
2: právě Moravius.
0: Moravius co?
2: CZ.
0: Tak.
2: Jo. A určitě na Facebooku a Instagramu.
0: Na Facebooku a Instagramu. Tam se najdou všechny informace, jednak o Fight Machines, jednak o koncertech a podobně. Říkám to správně, jo?
2: Ano.
0: OK. Tak, přátelé, jsme v závěru. Já přeju, ať se všechno vydaří, ať se dílo vydaří, no a ať Moravius fungují další léta. Toto byli moji hosté, členové kapely Moravius. Mějte se, čau.
1: Ahoj.
3: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Tati, a jaké to bylo v těch 90. Pořád se o tom někdo baví, že to prý byla divoká doba.
1: No to víš, že jo. Klidně se posaď, Barunko, já ti o tom něco povím. Nosili jsme flanelové košile, za kofolu jsme dali 10 korun a z rádia hrála parádní muzika.
0: A jaká, tati?
2: Prosím tě, Jarine, můžeš jí pustit něco normálního?
3: Jasně, že ano. A to už během následujícího víkendu, ve kterém se vrátíme právě do 90. Zlaté období grunge, industrial,

Postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Pepecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

understand that is also the plane of

Čau, es bando. V prosinci a v březnu proběhly historicky první rebelské kvízy, tedy kvízy Rádia Časrok a televize Rebel. Bylo to fajn a já jsem si řekl, že se k tomu ještě jednou vrátím i v rok speciálu. Takže si připomeneme pár otázek, abyste měli představu vy všichni, co jste chyběli. Jedno z témat byla rocková a metalová hudba 80. let. A hned první otázka směřovala k hudebnímu stylu, který v té době nabral na popularitě. Většina věděla, že se jednalo o glam rock, nebo přesněji řečeno hair metal. Přední zástupci tohoto stylu jsou samosebou Motley Crue, Red, ale já si myslím, že nejbohatší kštici na hlavě měl v té době Dee Snider. Toho se letos bohužel nedočkáme v comebackovém turné kapely Twisted Sister, ale zdraví je přednější. Takže si dejme jeden kus právě v podání této kapely.

Na druhém rebelském kvízu byla parádní atmosféra. Lidí se sešlo dost a bavili se. Teda, z mého pohledu, to tak vypadalo. Došlo i na téma bubeníku. A jedna z otázek se týkala mladšího bratra Miloše Majera. Matěj Majer jde úspěšně v bráchových stopách, ale rozhodně ho nekopíruje. Naopak si jde svou vlastní cestou. V roce 2024 musel Miloš z časových důvodů opustit kapelu Mean Messiah, ale doporučil za sebe právě bráchu. A byla to dobrá volba. Matěj se vedle Dana Frimla a Lenky Čechové zabydlel rychle a trio pokračuje dál.

Ke každému správnému kvízu patří různá speciální kola. Třeba poznávání audia nebo fotografie. Na prvním kvízu se hádaly fotky ze slavných videoklipů a během toho březnového na vás čekalo několik fotek, kde byli slavní hudebníci zamlada. Na jedné z fotek byl i mladiství Lemmy Kilmister, který některým připomínal někoho z Beatles. A jako nebylo se čemu divit, ono to tak fakt vypadalo. Ale nápověda byla jasná. Štědrý den. Právě 24. prosince se Lemmy narodil. A že to teda byl dáreček.

Dnešní rok speciál se nese ve znamení rebelského kvízu. Ne, že bych vám tady kladl záludné otázky, ale vracím se k tomu, co proběhlo v prosinci a březnu. Audiokolo může být záludné. Nikdy nevíte, co si na vás organizátoři připravili. My jsme třeba chtěli vědět, který pár nahrál ústřední píseň k filmu Musím tě svést. Tedy dneska už to partneři nejsou, ale byli spolu dlouho a pro hodně lidí platili za stabilní dvojici. Zkrátka to je život. Koho jsme tedy chtěli vědět? Tomáš Vartecký a Anna K.

A jsme v závěru dnešního rok speciálu. Ještě jednou dodatečně tady chci poděkovat všem, co se rebelských kvízů zúčastnili. Snad si zde můžu dovolit slíbit, že to nebylo naposledy a někdy na podzim budeme pokračovat. Jedno z témat druhého kvízu bylo takzvané věřte, nevěřte, po vzoru slavného seriálu. Jednoduše jsme vám předeslali nějaké tvrzení a vy jste měli vydedukovat, jestli je to pravda nebo lež. Došlo mimo jiné na Coryho Taylora. Zajímala mě doba, kdy založil Slipknot. No a vlastně to už bylo špatně, protože maskovanou kapelu on rozhodně nezaložil, ale stal se členem později. Ale okamžitě, co do ní vstoupil, stal se důležitým pilířem. Takže tady je máte, já vám ještě jednou děkuju a budu se těšit příští týden.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje

Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.